Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak si uděláme docházku, bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Ne.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: No takže píču jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

také online. Plaťte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

mi promiň, děvče, však to napravím. Mějte smutku, já si dám tu práci. Vyklad

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tak si uděláme docházku, bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Ne.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

jsem rád, ty jsi rád. My jsme ráli, vy jste ráli, na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme ráli, vy jste ráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme ráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Já jsem rál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cymbál. My jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Já jsem rál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cymbál. My jsme hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Na cymbáli tancovali, na cymbáli tancovali. Všichni myši taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali.

0: Tak si uděláme docházku, bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Zde.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

tím si má milá nelam hlavu. Hej, jsou to jen sněhy na skalách, tak se mnou pojď a neměj strach. To nejsou obři v běsném klání, s tím si má milá nekaž spaní.

zas je mrtvej, mrak vyzjel mu. Poslední záběr v němém filmu. Žijou snad tváře v novinách, tak se mnou pojď.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Některé starší semafory mají na krycím skle jakýsi popraskaný vzor. Ten pomáhá rozptylovat světlo a zlepšuje jeho viditelnost z různých směrů. Zároveň omezuje odlesky, které by mohly vytvořit falešný světelný signál. Moderní LED semafory už podobné sklo nepotřebují a spotřebují jen zlomek energie. Silnice první třídy číslo 38 propojuje čtyři kraje, zjistil to Luboš Dvořák.
2: Začíná na severu u České Lípy, postupuje středními Čechami k Jihlavě až k Znojmu. Denně tu proudí desetitisíce vozidel, protože je osou Prosperity, kde přežili více než stoleté firmy. Škodovka Mladé Boleslavy jede už 130 let. Sousední cukrovar Dobrovice vyrábí nepřetržitě téměř dvě století. Cukr a líh putuje do celého světa a vrací se k nám v alko i nealko nápojích světových značek. Draslovka v Kolíně Sierry pracuje přes 100 let a má dnes akvizice i v USA. Cigarety z Kutné Hory nejsou produktem 20. století. Z bývalého cisterciáckého kláštera vyšly první doutníky v roce 1844. Cigarety o 8 let později.
1: BMW představilo novou generaci bezpečnostních asistentů, které lépe rozpoznají úmysly řidiče a zasáhnou při nebezpečí. Auto může například zablokovat otevření dveří při hrozícím střetu s cyklistou nebo samo zastavit při zdravotní indispozici řidiče. Systémy BMW testovalo také ve vývojovém centru u Sokolova. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Beat.cz. Online poslech i pro Lulu z Honolulu. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábus. Zámecký park v Kosmonosech se po tříleté rekonstrukci znovu otevřel veřejnosti, pokračuje kolega Luboš Dvořák.
2: Návštěvníci se mohou projít po nových cestách nebo relaxovat u jezírka s vodopádem, posadit si na lavičkách. Pamětníci pak vzpomínají na dětství, kdy se přes rozbořené ohradní zdi dostávali dovnitř a prodírali se houštím do zakázané jeskyně.
1: Tvůrci animovaného seriálu South Park, Matt Stone a Trey Parker prohlásili, že v duchu snahy amerického prezidenta Trumpa měnit geografické názvy tak, aby obsahovali slovo Amerika, uvedou chystanou 29. řadu pod názvem South America, jde o jasnou narážku na Trumpův krok přejmenovat jezero Ontario na Lake America a prohlášení, že Mexický záliv ponese nový název Americký záliv. Google a Apple vzali ve svých mapových aplikacích nová pojmenování pro uživatele v USA v potaz, na což Matt Stone a Trey Parker zareagovali prohlášením. Inspirování odvahou a vlastenectvím Apple a Google měníme název South Park na South America. Italské metropoli odhalili mozaiku a fresku z prvního století považovanou za největší nástěnnou malbu starověkého Říma. Dílo spodobňující přístavní město mohou omezené skupiny lidí vidět v nově zrekonstruovaných Trajanových lázních. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na rádiu Beat.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: Ano, začíná víkend beze slov, přátelé, už to znáte samozřejmě z upoutávek na Rádiu Beat, nebo znáte, už to víte a tenhle víkend taky znáte, tak, abych to doplnil úplně. Dan Kohor vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat a mám tady první pecku, první vlaštovku instrumentálek, no a je to píseň kapely Kiss. A je to píseň z alba od The Elder, který je považováno jak samotnými muzikanty, nebo tehdy v době svého vzniku bylo považováno za nejhorší. Stejný názor mělo i vydavatelství, i kritici. Až později, v pozdějších dobách, tenhle názor byl trošku zmírněn, že to album opravdu stojí za to. Tak hlavní single z tohoto alba, samozřejmě zpívaný, byla píseň A World Without Heroes. Nás ovšem zajímá instrumentálka, která se jmenuje Escape from the Island.

0: Basa.
1: Zde.
0: Bicí.
2: Zde.
3: S tím se vystačím.
4: Víkend beze slov. Na Beatu.
5: Před chvílí Luboš Pospíšil dál cestu znám, já taky dál cestu znám, přátelé, aspoň co se týče nejbližší skladby, nejbližší instrumentálky. No a je to skladba Glad. Je to velice slavná skladba kapely Traffic, britský kapely Traffic. Vyšla v roce 1970 na slavném albu John Barleycorn Must Die. Jejím autorem je klávesák a zpěvák Steve Winwood. No a jak už jsem řekl a podotkl nebo naznačil, jde o jednu z nejznámějších instrumentálních nahrávek téhletý kapely Traffic Glad.

0: Kdy zpívá?
1: Prý s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
3: No, když zpěvák s kapelou nemluví, taky se stávají takovýhle situace, tak si kapela zahraje bez zpěváka. Bude to i v případě další skladby, která zní až klasicky, ano. Je označená jako Opus 2 Allegro e Andante. Jinak má název, originál název Total Eclipse a je to instrumentálka Axla Rudy Pella. Tak co můžeme očekávat? No můžeme očekávat samozřejmě nářez. Axel Rudy Pell, představitel té metalové větve rockové muziky, a skladba Total Eclipse je v skutku nářez, jak má být. Spíš taková speed metalová skladba, tedy instrumentálka. No a já jenom můžu ještě poznamenat, že tuhle skladbu najdete například na kompilačním albu The Wizard's Chosen Few. Axel Rudy Pell, Total Eclipse.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Tak to bylo trošku hnusný vůči zpěvákům, vidíte, tady ta poslední hláška. Teď ovšem slavná skladba Sunny Grave. Asi už víte, o co jde. Je to původní anglická verze legendární český pecky Sluneční hrob od Blue Effect. Tuhle tu píseň složil Vláďa Mišík, tedy složil muziku, a původní anglický text napsal Jiří Smetana. S touhle anglickou verzí kapela zvítězila na druhém československém beatovém festivalu v pražské Lucerně v prosinci 1968. Rozdíly mezi verzemi, tedy českou a anglickou, první byla tedy anglická verze, později Jiří Smetana tuhle tu skladbu přebásnil do češtiny, čímž vznikl nesmrtelný hit Sluneční hrob, jasně. Většina lidí zná tady tu píseň například z kultovního filmu Pelíšky, že jo, vzpomínáte si. Ta anglická verze, co se týče tedy obsahu textu, je taková, že text je temnější, no a je o chlapíkovi, který stojí u sluncem zalitýho hrobu svý milý a vyjadřuje smutek a zoufalství ze její ztráty. Zkrátka truchlí. Ano. Oficiálně vyšla tato anglická verze na exportním albu Kingdom of Life v roce 1970. No a česká verze taktéž od Jiřího Smetany, tak ta je spíš nostalgičtější a má takový vzpomínkový charakter. Ten text je o touze vrátit se v čase a být zase malým klukem. To všichni víte, protože tuhle verzi všichni znáte a taky hlavně rozumíte, co si budem povídat. No a ještě existuje třetí verze a ta je instrumentální.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Asus představil přídavný elektromotor, který lze připevnit k běžnému jízdnímu kolu bez složité přestavby. Nabízí výkon až 500 W, dojezd 50 km a rychlost až 32. Součástí systému jsou také chytrá zadní světla, která se automaticky rozsvítí při brzdění. Cena ani termín prodeje zatím nejsou známé. Je to paradox, zatímco někde v Česku trpí suchem, o pár kilometrů vedle nemají s vodou problémy. Je to případ obcí na plzeňské straně Brd. Jiří Hánr, starosta Strašic, říká, že zatím využili jen třetinu zásob.
2: My jsme teď na základě dotací, to je jedna taky z investic obce, jsme posilovali ty vrty, to je vodovodní soustava, která zásobuje pitnou vodu od Strašic až po Rokycany a dokonce uvažujeme o tom, že by se na tahla voda směrem ke Zbirohu, kde teda mají velké problémy s zásobováním pitné vody.
1: Umělá inteligence výrazně ovlivňuje investiční rozhodování lidí. Její doporučení následovalo až 87% účastníků průzkumu, a to i v případě horší nabídky. Šetření na téměř 4000 lidech ukázalo, že zásadní je, jaké cíle a zájmy jsou do AI poradenství nastaveny. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: ticho bude.
1: Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
2: 9 hodin a 8 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Jsme v druhé hodině dopoledního, ranního dopoledního vysílání a máme víkend beze slov, jak jste slyšeli, tedy instrumentálky. Další krásná skladba, ale bohužel krátká docela, minuta 42 vteřin. Proč? Protože je to takovej epilog k albu, který všichni dobře znáte, pokud jste fanoušky kapely Halloween, Keeper of the Seven Keys Part 1. To album vyšlo v roce 1987. Tohleto album je konceptuální, to taky asi víte, vypráví příběh, tedy stručně řečeno, abych to vysvětlil. Co se týče ty závěrečné skladby Follow the Sign, která zazní, tak je to, jak jsem říkal, takový krátký outro k albu, kde není zpěv, ale je tam slovo. Ale je to recitativ, dá se říct, jak se říká, že jo? Jak se dřív říkal, bolšika recitativ. No a ten text, to mluvené slovo, ten hlas, tam předává takovýto poselství hlavnímu hrdinovi, tedy strážci klíčů, to poslední poselství, ve kterém je naděje, že strážce klíčů zachrání lidstvo nebo společenství a zachrání před zlem. Ano, protože celá ta deska Keeper of the Seven Keys je o boji dobra se zlem, co si budeme povídat. Ty závěrečné slova jsou: Did you make your choice? You're the keeper of the seven keys. Our only hope's your victory. So follow the sign. Tady ta instrumentální skladba je.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
1: Volný jako pták, Free as a Bird, píseň kapely Beatles z pozůstalosti Johna Lennona. Píseň, která byla dodělávána z jeho demo nahrávky. Vyšla na Anthology One, mám pocit, nebo tam jsem ji poprvé našel na tomto dvojlbu. Tak, nádherná věc a u té melancholie ještě chvilinku zůstaneme, protože já vám pustím skladbu 5 AM, což je instrumentálka Davida Gilmoura, která je jako úvodní píseň jeho čtvrtý solovky, tedy alba Rattle Deadlock z roku 2015. No a jaký jsou skladby, solový skladby Davida Gilmoura, nakonec i ty ještě s kapelou Pink Floyd z jeho pera. No, více méně nebo po většině jsou charakteristický takovou tou klidnou, atmosférickou náladou. Navíc tahle skladba ještě tuto náladu, tuto instrumentaci kombinuje s orchestrálním aranžmá, tedy se symfoniákem. No a samozřejmě nesmí chybět Gilmourovo solo. Jeho sola jsou, jak to říct, duši oblažující, srdce drásající, kdybych to měl říct svými slovy. No prostě fantastický, no. Člověk se z toho malém potento, že jo. To víte, jak Gilmour hraje na kytaru. To je prostě něco neskutečného. Existují i živý verze, já vám ale pustím studiovku, mám takový dom, ano. Ale ty živý verze jsou vynikající, myslím konkrétně skladby 5 AM. Tak třeba mezi nejznámější živá provedení patří záznam z Pompeji a nebo z polský Vratislavy, pokud byste si chtěli dohledat a pustit si. Kohout vám teď pouští Davida Gilmoura 5 AM.

0: Gitara.
1: De.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím si vystačíme.
5: Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Vy, kdo máte rádi Hammondky, tak si teď užijete. A vy, kdo máte rádi ještě navíc jazz rock, tak si užijete ještě víc. Tedy tuplovaně, abych tak řekl. Ellis Island, to je instrumentálka, taková soul jazzová, jazz fusion skladba, jak bych to mohl charakterizovat, která je z dílny vynikajícího britského klávesáka Briana Ogra. Skladbu původně nahrála jeho kapela Julie Driscoll, Brian Ogre and the Trinity a vyšla v květnu 1969 na jejich vysoce ceněném dvojalbu Street Noise. Ta skladba, jak jsem řekl, perfektně kombinuje jazz, soul, psychedelický rock, no a dominuje v ní právě Ogrova charakteristická hra na hammondky, ano, kterou doplňuje výtečná rytmická sekce. Tak tady to je Brian Ogre and the Trinity, Ellis Island.

0: Je zpěvá.
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: DT, to je instrumentálka AC/DC, která vyšla v roce 1986 na albu Who Made Who. Tahle ta deska vůbec posloužila jako oficiální soundtrack

filmu, takovému hororovému filmu, sci-fi hororovému filmu, Maximum Overdrive, Vzpoura strojů, který je z pera Stephena Kinga. Tady to snad i režíroval, pokud já vím. No a to je jedno, to je nejdůležitý. Zkratka DT, a teď pozor, v názvu skladby odkazuje na lékařský termín, tedy, přátelé, delirium tremens, což je těžký stav zmatenosti vyvolaný náhlým nedostatkem alkoholu. To je takový to oficiální označení nebo pojmenování nebo charakterizování tohoto stavu. Lidově známý jako absťák, že jo, nebo některý říká trtřes, no já jsem vždycky slyšel absťák. Delirium tremens, přátelé, jo, pozor, jo, třes rukou to, asi, jo, a to ještě nemůžu, když se vám třesou ruce, tak má takový ten náběh, jo, na to delirium tremens, tak já to vyzkouším, jo, přátelé, jestli jsem v pohodě, takhle hezky dopoledne, jestli se mi netřese ruka, tak schválně. Vypadá to, že to není nejlepší, ale já se snad z toho nějak dostanu. Ne, tak to jsem si dělal jako srandu samozřejmě, ale delirium tremens, já co jsem slyšel, tak je to tak, že třeba ty lidi, kteří jsou v tomhle těžkém stavu, vidějí bílý myši, bílý hady, králíčci, že jo, a takovýhle potvory, a broučci mlezou po hlavě a já nevím, co všechno ještě. Ne, že bych se tomu smál, přátelé, musí to být strašný stav. Já chci jenom říct, že jsem rád, že mě to zatím nepostihlo. Zpátky tedy k skladbě DT ACDC z alba Who Made Who a samozřejmě je to instrumentálka.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
3: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
4: Oh. Wow. Není to kohout?
5: Ale zvědavý je jak červenka.
6: Vůbec ná.
7: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
8: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Hrdinka, rozhlasový a televizní moderátor, DJ, scénarista a hudební producent.
7: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Výstava Ze stínu ke světlu v Pražské galerii Clementinum ukazuje osudy židovských knih zabavených od 30. let 20. století do roku 1943 nacistickými institucemi. Do 4. října si tam můžeme zdarma prohlédnout několik desítek znalezených knih. Zřejmě nejvzácnějším a nejcennějším tiskem je podle autora výstavy Jiřího Blaška dílo středověkého židovského filozofa Maimonida Mishneh Torah. Jedná se o odbornou příručku židovského náboženského práva vydanou zhruba v polovině 16. století v Benátkách. Blažek zároveň připomněl, že nacisté v celé Evropě zabavovali spisy hlavně kvůli jejich ceně a získání kontroly. Předválečné pálení knih tak bylo spíš symbolické.
10: V podstatě to byla jenom demonstrace síly. Ty knihy, které hořely na těch hranicích, tak to byly většinou moderní autoři, jako třeba Erich Maria Remarque a podobně, který ten nacistický režim považoval si za zrádce. Nacisté chtěli dát najevo, kdo je teď s pánem v domě, takže se likvidovali i řekněme nevhodné knihovny na akademické půdě. Mimo jiné, my tam máme fotku, jak nacistická mládež rabuje knihovnu sexuologického ústavu, který byl ještě navíc veden Židem, takže to byla naprosto nepřijatelná záležitost.
9: Mezinárodní tým astronomů s českou účastí detekovala letos v období od 14. do 16. července nový meteorický roj, a to pomocí sítě Global Meteor Network. Roj byl v rámci této globální meteorické sítě nezávisle pozorován 114 kamerami v Austrálii, Bosně a Hercegovině, Brazílii, Chorvatsku a na Novém Zélandu. Celkem 43 meteorů patřících do nového roje bylo pozorováno v souhvězdí Štíra. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Jsme v další hodince dopoledního vysílání rádia Beat, je 10 hodin a 6 minut. Dan Kohout vás zdraví a přeji dobré ráno. Pokud vstáváte a pokud si chystáte snídaní, hele, tak vám k té snídani pustím nádhernou skladbu, která sklidní duši, to znamená i to vaše fyzično, žaludek, abyste se mohli třeba po včerejším mejdanu, nebo nemusíte, všichni nemusím v pátek večer samozřejmě pařit, tak po včerejší noci nebo odpočinku odpočívat i nadále u dobré snídaně s uvolněným tělem i duší. A tahle ta písnička, ta k tomu určitě přispěje. Tak, pojďme na to. Peaches and Diesel. To je instrumentálka nádherná. Erika Claptona. Vyšla v listopadu 1977 jako závěrečná pecka jeho skvělého a velmi úspěšného pátého alba Slow Hand. Skladbu společně složili Eric Clapton tedy a americký producent alba Albi Gliuten. Tato píseň je, jak bych to řekl, charakteristická pro Erika Claptona. Je jemňoučká, má nádhernou melodickou linku, krásnou atmosféru a tím pádem tvoří takový klidný závěr celého alba Slow Hand. Má takovou podobnou strukturu nebo náladu jako celosvětový hit Erika Claptona Wonderful Tonight, který se na této desce, tedy na desce Slow Hand, samozřejmě nachází také. Takže asi tak. Mě ta písnička připomíná i svojí atmosférou můj oblíbený hit Erika Claptona River of Tears. Tuhle skladbu miluju, tak tady prostě i ve skladbě Peaches and Diesel cítím tu samou atmosféru, nebo podobnou, dejme tomu, jo. Tak jo, takže pokud tedy snídáte, dobrou chuť a Eric Clapton vám k tomu zahraje. Úžasná věc.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: ticho bude.
1: Víkend bez heslov. Na Rádiu Beat.
2: Následující skladba je důkazem, jak rockoví muzikanti dokážou opravdu čerpat se špičkový klasiky. To vysvětlím, ano. Bure je jednou z nejslavnějších instrumentálek kapely Jethro Tull. Tahle ta pecka vyšla v roce 1969 na jejich druhým studiovým albu Stand Up a stala se opravdu trvalou součástí jejich koncertního repertoáru. Já to můžu dosvědčit kdysi přátelé, ta paměť ještě teď v sobotu dopoledne, to je šílený, no, zkrátka na to hří, že jo, v tom přírodním areálu, že tak mi pomozte, kde jsem byl na Jethro Tull, tak jí taky hráli tehdy. No, to jo, na to hří. Co je tam na to hří? No, to je jedno. Skladba je, teď už vysvětluju to propojení s klasikou, to je taková rocková adaptace klasické skladby Bure Johanna Sebastiana Bacha, který ale tu skladbu napsal pro loutnu. Ian Anderson z Jethro Tull ji přearanžoval do takový fúze, do takového aranžma, který samozřejmě odpovídá progresivnímu rocku a jazzu. A v té jeho verzi dominuje jeho samozřejmě osobitá hra na příčnou flétnu a potom výborná synkopovaná basová linka. Tu basu tehdy nahrál baskytarista Glenn Cornick. Fakt super, to téma určitě znáte, tu skladbu v podání Jethro Tull mnozí z vás určitě taky a někteří možná i v originále od Johanna Sebastiana Bacha. Jethro Tull, Bure.

0: Babička vždycky říkala, mluvi ti stříbro, mlče ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: A pojďme k další skvělý instrumentálce, která má charakter takového toho pravýho hard rocku, abych tak řekl. Rides of Winter. To je instrumentálka Jimmyho Page. Vyšla na albu Outrider. To album vyšlo v roce 1988. Bylo to jeho debutový solový album. Co bylo zajímavé, tato skladba, konkrétně tedy Rides of Winter, byla v 89. roce, tedy v roce 1989, jak, abyste pochopili, že jo, nominována na cenu Grammy v kategorii Best Rock Instrumental Performance, tedy nejlepší rockový instrumentální výkon. Pro Jimmyho Page to byla taková docela zajímavůstka. To byla vůbec první nominace na Grammy v kariéře Jimmyho Page. Paradoxně ji nezískal ani předtím během svého působení v legendárních Led Zeppelin. Ovšem, cenu nakonec vyfouk Carlos Santana, protože Carlos Santana vyhrál tuhle cenu Grammy za tuhletu kategorii se skladbou Blues for Salvador. Tak, celá Jimmyho Page líto. No nic, my si za chvíli tuhletu skvělou skladbu pustíme, nebo já vám ji tedy pustím, Rides of Winter, Jimmy Page, ale předtím, ne, já ji věnuju, tuhle skladbu, všem, kteří mě volali, napsali, když jsem si nemohl vzpomenout na... Jirka Rogl mě volá, vidíte, kolega, taky mě chce pomoct asi. Když jsem si nemohl vzpomenout na to místo úžasný, na to krásné město, kde Rádio Beat je skoro jako doma, kde jsem byl na Jazz Routal, no samozřejmě Loket nad Odhří. Takže díky moc za pomoc. Díky moc za pomoc, vidíte, se i rimuje. Člověk má takovou jistotu tady na Rádiu Beat, že když už by ho stihl Alzheimer, tak mu vždycky ti posluchači pomůžou. Takže ještě jednou díky. Tak tady máte jako dárek dopolední, sobotní ode mě, za to, že jste mě zase nenechali ve štiku. Jimmy Page, Rides of Winter.

0: Kytara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačím.
5: Víkend beze slov. Na Beatu.
6: No a teď je... Česká muzika přispěje ke klenotům instrumentální tvorby, abych to řekl takhle vznešeně, ale budu mluvit už normálně. Paprsek raního slunce, kultovní pecka český jazzrockový kapely Energit, kterou vedl geniální kytarista Luboš Andršt. Skladba vyšla v roce 1975 na jejich debutovém eponymním albu. Jedná se o pecku, když na albu se objevují texty tedy, ale tato je čistě samozřejmě instrumentální, která je postavena nebo, no postavena, no, na opravdu skvělých, propracovaných kytarových riffech, ale i klávesových, takže to jde krásně, to aranžmá do sebe, jednotlivý nástroje tam krásně do sebe zapadají. Nemusím vám to nějak zvlášť dlouho vysvětlovat, teď tu skladbu určitě znáte. No a tato skladba, tedy Paprsek raního slunce, rozhodně patří k vrcholům tehdejší československý fusion scény, tedy chápejte to jako k vrcholům český jazzrockový scény, takhle to můžeme říct taky. Energit, Luboš Andršt, Paprsek raního slunce.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Některé starší semafory mají na krycím skle jakýsi popraskaný vzor. Ten pomáhá rozptylovat světlo a zlepšuje jeho viditelnost z různých směrů. Zároveň omezuje odlesky, které by mohly vytvořit falešný světelný signál. Moderní LED semafory už podobné sklo nepotřebují a spotřebují jen zlomek energie. Silnice první třídy číslo 38 propojuje čtyři kraje, zjistil to Luboš Dvořák.
2: Začíná na severu u České Lípy, postupuje středními Čechami k Jihlavě až k Znojmu. Denně tu proudí 10 000 vozidel, protože je osou Prosperity, kde přežili více než 100leté firmy. Škodovka Mladé Boleslavy jede už 130 let. Sousední cukrovar Dobrovice vyrábí nepřetržitě téměř 200 let. Cukr a líh putuje do celého světa a vrací se k nám v alko i nealko nápojích světových značek. Draslovka v Kolíně Sierry pracuje přes 100 let a má dnes akvizice i v USA. Cigarety z Kutné Hory nejsou produktem 20. století. Z bývalého cisterciáckého kláštera vyšly první doutníky v roce 1844. Cigarety o 8 let později.
1: BMW představilo novou generaci bezpečnostních asistentů, které lépe rozpoznají úmysly řidiče a zasáhnou při nebezpečí. Auto může například zablokovat otevření dveří při hrozícím střetu s cyklistou nebo samozastavit při zdravotní indispozici řidiče. Systémy BMW testovalo také ve vývojovém centru u Sokolova. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Tady je zpěvá.
1: Prý s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
3: No, my spolu mluvíme, že jo, tak to dáme dohromady. Je 11 hodin a 12 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout a jdeme do další hodinky instrumentálek. Směřujeme k skladbě Still I'm Set, kapela Rainbow. Still I'm Set je skladba týhletý party, kterou původně nahrála kapela The Yardbirds, takže je to vlastně takový cover. A nahrála ji v roce 1965. Kapela Richieho Blackmora ji během své kariéry vydala hned bacha v několika verzích. Zpívaná studiová verze je z roku 1995. Skladbu s textem kapela znovu nahrála až o 20 let později na albu Stranger in Usual a naspíval jí Dougie White. Živá verze, ta byla nahrána na koncertech v 70. letech, například na slavném albu On Stage, tam byla tedy uvedena ta živá verze. No ale nás zajímá instrumentální verze, to je jasný. Ta je z roku 1975 na debutovém albu Richieho Blackmora Richie Blackmore's Rainbow. Vyšla čistě jako instrumentální, takže Ronnie James Dio tehdy ostrouhal. Zkrátka v téhle skladbě nespíval. No a já vám právě tuhle tu verzi, tu instrumentální, pouštím teď. Still I'm Set.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov.
1: Před chvílí nebo před pár minutami jsem zmiňoval, že Carlos Santana ukradl cenu Grammy za nejlepší instrumentální výkon Jimmy Pageovi. No tak jasně, no tak ne, že by to bylo nad slunce jasný. Oba dva kytaristi jsou vynikající, no ale štěstí víc přálo Carlosovi. No a my si Carlose tedy pustíme, aby jsme si vychutnali jeho genialitu, instrumentální zdatnost na kytaru, co si budeme povídat. Samba Patty, slavná to skladba, to je muzika, která patří k těm špičkám, co se týče kytary. Navíc ještě Carlos Santana do té rockové muziky vnášel prvky latinskoamerické muziky. Taky všichni víme, ale je třeba to stále připomínat, protože tím byl velmi, velmi originální. Skladba poprvé vyšla v září 1970 na opravdu přelomovém druhém albu kapely s názvem Abraxas. Název skladby v překladu ze španělštiny znamená Samba pro tebe. Ano, Samba Patty. Patty je pro tebe. Takže přátelé, pozor, chlapi, jo. Kdybyste chtěli balit nějakou španělku, tak Patty, když budete něco dávat, třeba šperk nebo lahváče, jo, tak musíte říct Patty a okamžitě jí máte, jako to je jasný. To je taková rada pro budoucnost, pro budoucí léto nebo příští léto, protože teď už se do Španělska asi málo kdo chystá, jelikož začíná bohužel podzem. Tak, tím to skončím. Takže Samba Patty, Samba pro tebe. No a ta pecka je originální hlavně zase svým specifickým výtečným aranžmá. Kdy začíná jako pomalá, taková citovka, ano, spíš taková smyslná balada, která je postavená na tom toužebným, plačtivým tónu kytary, což každou ženskou dostane, co si budeme povídat. No ale v druhé polovině pak plynule přejde do takového svižného, energického samba rytmu. Nevím, jak to Carlos myslel, asi když to přijde do toho svižnějšího samba rytmu, tak je to určitý rytmus, nebudu to dále rozebírat. A zároveň to může být i takový pocit vítězství. Tak jsem tu babu kurňa zbalil. Carlos Santana, Samba Patty.

0: bude?
1: Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
2: Teď mám pro vás, přátelé, takovou lahůdku a ze dvou aspektů by se dalo říct. Kajova to je taková opravdu kultovní instrumentálka veleznámé kapely Sepultura, brazilské kapely Sepultura, připomínám, ano. Tahle skladba vyšla v roce 1993 na jejich přelomovým přeslavným albu Chaos AD. No a čím je ta pecka výjimečná? Je výjimečná tím, že se zcela vymyká tehdejšímu takovému trash groove metalovému zvuku kapely, který byl docela brutální, že jo? A tak vlastně tím se i Sepultura proslavila. Tahle skladba je kompletně, pozor, akustická a postavená na rytmu těch původních obyvatel Jižní Ameriky. Proč? Vysvětlím. Píseň je pojmenována po indiánském kmeni Kajová, který žil, nebo možná ještě žije v deštných pralesech Brazílie. No a členové tohle kmene spáchali hromadnou sebevraždu na protest proti vládním snahám vyhnat je z jejich rodné půdy. Sepultura touto skladbou vyjádřila kmeni poctu a upozornila na jejich těžký osud. Víme, jak to v té Brazílii vypadalo, já nevím, jestli ještě vypadá, ale vyhánění původního obyvatelstva, kácení velice důležitých pralesů. Teď víme, že amazonský pralesy to jsou plíce země koule, že, co se budeme povídat. Ale do toho teď nebudu samozřejmě, tím nebudu to rozebírat, na to nemáme čas. Co je zajímavé, tak jak Sepultura tuhle skladbu nahrávala. Ta pecka se nahrávala na opuštěném středověkém zámku Chepstow Castle ve Walesu. No a kytaristi Andreas Kisser a Max Cavalera použili 12 struný a klasický, pozor, ani ne s kovovýma strunama, ale nylonový kytary. Jo, to je zajímavý. Improvizovaný perkuse, to je taky zajímavý na téhle skladbě. Rytmiku tvořili všichni členové kapely společně. Místo klasických bubnů experimentovali s nejrůznějšími předměty, které v prostoru zámku našli. Takže tam přijeli s akustickýma kytarama, s nylonovýma strunama a ještě tam v výstovicích a perkusí pozbírali různý hrnce, nebo já nevím, to se možná teď dovíme v té skladbě, co tam schválně uslyšíme. Takže velice zajímavá nahrávka. Kajovas, Sepultura, no a teď vám to pustím, je to úžasný. Sepultura akusticky a chlapci hrajou na akustický kytary a perkusisti nebo bubeník hrajou na prázdný pánové.

0: babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: Tak co říkáte, kdyby mi někdo pustil tuhle tu skladbu, která před chvílí dozněla, Kajovas, v životě bych si netyp, že je to Sepultura, kdybych o tom něco víc teda nevěděl, kdyby mi o tom něco víc někdo neřekl. Tak, ale pojďme k další velice slavný instrumentálce Marooned, to je instrumentálka kapely Pink Floyd, která vyšla v roce 1994 na albu The Division Bell. Napsal ji David Gilmour a Richard Wright. V roce 1995 získala cenu Grammy za nejlepší rockový instrumentální výkon, což zní činí jedinou skladbu v celé historii Floydu, která toto konkrétní ocenění dodržela. Nebo obdržela spíš, správně řečeno. Marooned, Floydi.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Zámecký park v Kosmonosech se po tříleté rekonstrukci znovu otevřel veřejnosti, pokračuje kolega Luboš Dvořák.
2: Návštěvníci se mohou projít po nových cestách nebo relaxovat u jezírka s vodopádem, posedět si na lavičkách. Pamětníci pak vzpomínají na dětství, kdy se přes rozbořené ohradní zdi dostávali dovnitř a prodírali se houštím do zakázané jeskyně.
1: Tvůrci animovaného seriálu South Park Matt Stone a Trey Parker prohlásil, že v duchu snahy amerického prezidenta Trumpa měnit geografické názvy tak, aby obsahovali slovo Amerika, uvedou chystanou 29. řadu pod názvem South America. Jde o jasnou narážku na Trumpův krok přejmenovat jezero Ontario na Lake America a prohlášení, že Mexický záliv ponese nový název Americký záliv. Google a Apple vzali ve svých mapových aplikacích nová pojmenování pro uživatele v USA v potaz, na což Matt Stone a Trey Parker zareagovali prohlášením. Inspirování odvahou a vlastenectvím Apple a Google měníme název South Park na South America. V italské metropoli odhalili mozaiku a fresku z prvního století považovanou za největší nástěnnou malbu starověkého Říma. Dílo spodobňující přístavní město mohou omezené skupiny lidí vidět v nově zrekonstruovaných Trajanových lázních. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na rádiu Beat.

0: kytara.
1: De.
0: Basa.
2: De.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačím.
5: Víkend beze slov. Na Beatu.
6: Přátelé, pokud dodržujete ten starý zvyk, který je podle mě už docela přežitej, no, že o svácích nebo o víkendu večeříte, co to kecám, obědváte v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, tak jo, tak právě teď obědváte, já vám přeju dobrou chuť. V každém případě pokračujeme v instrumentálkách, je 12 hodin a 13 minut, posloucháte Rádio Beat a zdraví vás Dan Kohout. Další skvělá pecka. Píseň, která zrovna k tomu obědu se výborně hodí, protože je půvabná a řekl bych sklidňující. Arrival je instrumentálka amerického kytaristy Martyho Friedmana z jeho třetího solového alba Introduction. Vyšla v listopadu 1994 a tahle skladba kombinuje prvky takového neoklasického metalu, jak se tady píše, melodického roku s ambientní muzikou. Zkrátka je to skladba, která vás nezdrtí ocelovým kladivem a nepřibije vás k zemi, ale naopak vás povznese do takových duchovních výšin, kdybych to měl takhle říct. No je prostě krásná, příjemná na poslech, jo, ale zrovna si na ní moc nezatrsáte. Asi tak bych to řekl. V té skladbě uslyšíte i takový ty prvky zase klasické muziky, orchestrální aranžma. Uslyšíte smyčce, tedy lesy smyčců, a nebo taky třeba hoboj. Na albu v téhle skladbě se podílel i bubeník Nick Menza, tehdejší Friedmanův spoluhráč z kapely Megadeth. Deska Introduction vyšla pouhý týden po přelomovém albu Megadeth Euthanasia, takže vidíte, jak se to všechno krásně sešlo. Tak pojďme k téhle krásné skladbě, mně se strašně líbí, tak ji vám chci zahrát. Marty Friedman, Arrival.

0: který s námi nemluví.
1: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
2: Včera mě moje žena vzala na výlet odpoledne na starý bohnický hřbitov. Myslím, ten opravdu starý bohnický hřbitov, který byl založen někdy v roce 1903, snad, nebo možná dřív, teď nevím. Zkrátka je to hřbitov, kde pohřbívali pacienty bohnické léčebny kdysi dávno. Je tam pohřbeno desítky italských vojáků, kteří zemřeli na tyfus v zajateckém táboře a další a další. Ten hřbitov je samozřejmě opuštěný, porostlej břečťanem a má neuvěřitelný kouzlo, tajemno. Četl jsem o tom, že někteří lidi si tam necítí dobře, jako kdyby na ně působili nějaký zlý síly. Na mě teda nepůsobily zlý síly, tedy aspoň si to nemyslím, ale pocit určitý stísněnosti nebo nějakého nadpřirozeného působení jsem taky pociťoval. A bacha, to nejsem nějaký takový jako, co věří v nějaký takový tyhle ty. Snažím se spíš tomu oponovat. Ale velice zajímavý. Proč to říkám? Protože já vám pustím skladbu In Memory of Elizabeth Reed. To je slavná instrumentálka kapely The Allman Brothers Band. No a napsal jí kytarista Dick Betts. A poprvé vyšla v září 1970 na druhém studiovém albu kapely Il Wild South. Tahleta pecka kombinuje prvky ženského roku, blues a jazzu, což se od kapely The Allman Brothers Band dá očekávat, to je jasný. No a výrazněji ovlivnilo Becovo tehdejší intenzivní poslouchání jazzového alba Kind of Blue od Milesa Davise a styl, takový ten herní styl romského kytaristy Djanga Reinharta. No a takovýhle vlivy samozřejmě na Dickyho Bece působily, takže napsal tady tu skladbu. Existuje studiová verze, potom i samozřejmě živý verze, ale to nechci ani tak rozebírat. Dokonce i koncertní improvizace, kdy skladba leckdy dosáhla víc jak 30 minut. Ale proč to spojuju s tím hřbitovem v Bohnicích, tuhle skladbu, která se jmenuje tedy In Memory of Elizabeth Reed? Název skladby má takový fascinující pozadí, spojený s hřbitovem Rose Hill Cemetery v Macnu ve státě Georgia, kde kapela z začátcích své kariéry trávila hodně času, ne na tom hřbitově, ale ve státě Georgia, aby nedošlo gomilu. No a proč tedy je spojen hřbitov s touhle písní? Dicky Betts napsal píseň jako vyznání pro svou tehdejší přítelkyni. To je zajímavý tohle. Aby utajil její identitu, nechtěl prozradit, pro koho ta píseň je, použil jméno, který viděl na jednom z tamních starých náhrobků, tedy na tom už zmiňovaném hřbitově Rose Hill Cemetery. Ano. Takže tohle jméno použil jako takovou zástěrku pro svoji přítelkyně, aby jí zřejmě jako jo, aby jí neprozradil, aby jí, teď mě vypadlo to slovo, víte, co tím myslím. Jenom ještě řeknu, že skutečná Elizabeth Reed, která je v názvu této skladby, tak tenhle ten náhrobek patřil ženě jménem Elizabeth Reed Napier, která žila v letech 1845 až 1935, takže samozřejmě dávno předtím, než byla přítelkyně Dickyho Betse. Jo, aby ji nekompromitoval, jo, to jsem chtěl říct, a i to slovo mě vypadlo. Takže takovejhle zajímavý příběh, jak vznikla skladba In Memory of Elizabeth Reed. Allman Brothers Band.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: No a další skvělá instrumentálka, přátelé, ta se mi moc líbí. Jmenuje se Cliffs of Dover. A je to taktéž velice populární, slavná instrumentálka amerického kytaristy Erika Johnsona. Tohle jméno určitě znáte, nebo myslím, že většina z vás. Vyšla v roce 1990 na jeho skvělém albu, dá se říct průlomovým, Ach Via Musicom v roce 1992 vynesla Erikovi cenu Grammy za nejlepší instrumentální výkon, tedy rockovej instrumentální výkon, ano. Konkrétně skladba tedy Cliffs of Dover. Skladba je v tom kytarovém světě legendární pro výbornou melodickou linku, takovou melodickou komplexnost, že to opravdu baví každýho, abych to přeložil jakoby do češtiny. Opravdu skvělou zdatnost, co se týče techniky, blesku rychlý běhy prostě po těch pražcích. No a taky pro zvuk té kytary, protože Eric Johnson opravdu dokázal prstama vytvořit nádherný tóny. Takový ten houslově táhlej tón, říká se tomu violent tone v angličtině. Co bych k tomu ještě mohl říct? Ano, proč se to jmenuje Cliffs of Dover? Tak skladba nese název po známých bílejch útesek v Doveru. Asi víte, o čem mluvím, že jo? Na jižním pobřeží Anglie. Jonesovi tenhle název té skladby navrhl jeho tehdejší bubeník Vince Mariani. Tak vidíte, jak spolupráce s kolegy přináší dobré nápady. Takže Cliffs

0: ticho bude.
1: Víkend bez slov. Na rádiu Beat.
2: Teď tady budu stručnej, protože není třeba dlouhých komentářů. Focus 2, nebo taky Moving Waves. To je druhý studiový album holandský, nebo říká se tedy nizozemský, kapely Focus. Vyšlo v roce 1971. Velice slavný a průlomový album týhletý nizozemský kapely. No, především, který pecky tohle album obsahuje? Já teď vypíchnu dvě. Slavnou skladbu jako Hokus Pokus a taky, jak je psáno, instrumentální klenot Focus 2.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatý drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Hrdinka, rozhlasový a televizní moderátor, DJ, scénarista a hudební producent.
5: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Asus představil přídavný elektromotor, který lze připevnit k běžnému jízdnímu kolu bez složité přestavby. Nabízí výkon až 500 W, dojezd 50 km a rychlost až 32. Součástí systému jsou také chytrá zadní světla, která se automaticky rozsvítí při brzdění. Cena ani termín prodeje zatím nejsou známé. Je to paradox, zatímco někde v Česku trpí suchem, o pár kilometrů vedle nemají s vodou problémy. Je to případ obcí na plzeňské straně Brd. Jiří Hánr, starosta Strašic, říká, že zatím využili jen třetinu zásob.
8: My jsme teď na základě dotací, to je jedna taky z investic obce, jsme posilovali ty vrty, to je vodovodní soustava, která zásobuje pitnou vodu od Strašic až po Rokycany a dokonce uvažujeme o tom, že by se na tahla voda směrem ke Zbirohu, kde teda mají velké problémy se zásobováním pitné vody.
7: Umělá inteligence výrazně ovlivňuje investiční rozhodování lidí. Její doporučení následovalo až 87% účastníků průzkumu, a to i v případě horší nabídky. Šetření na téměř 4000 lidech ukázalo, že zásadní je, jaké cíle a zájmy jsou do AI poradenství nastaveny. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: No, muzika umí říct svý poselství nejen tedy hudbou spojenou se zpěvem a s texty, ale dokonce i jenom hudbou. No tak nikdo se tomu nediví, hudba je taková, hudba je překrásná. Tak pojďme k další skvělý pecce a bluesmenům se to bude hrozně líbit. Máte rádi Garyho Moora? Jeho bluesová kytara byla excelentní. Navíc mě to vždycky bavilo proto, že Gary hrál moderní blues. Jako ne, že bych měl něco proti tradičnímu blues, to vůbec ne. Ale tady to mě zkrátka víc sedělo. Já když jsem poprvé slyšel jeho blues Still Got the Blues for You, tak jsem byl nadšený. A to byla vlastně taková klasika, ale propojená jakousi novou mízou, kdybych to měl takto říct. The Messiah Will Come Again. To je jedna z nejznámějších instrumentálek od Garyho Moora. Na téhle skladbě naplno předvedl svůj procítěný a technicky precizní styl hry na kytaru. Ten styl byl precizní, ale vždycky měl v sobě živočišnost, říkám já. Jo, jsou takový hráči, kteří hrajou naprosto precizně, ale je to takový docela chladný a nějak vás to neosloví, ale Gary Moore ne. Ten hrál precizně a přitom to měl od srdce, od duše, řekl bych skoro i od koulí, no, tak to k tomu patří, že jo. Tahleta pecka, tedy pecka The Messiah Will Come Again, tu původně napsal v roce 1972 americký vynikající bluesový kytarista Roy Buchanan. No a Gary Moore si ji jakoby vypůjčil, tedy udělal takový cover a představil tady tu svou vlastní verzi v roce 1989 na studiovém albu After the War. Tak. A teď si to poslechneme. Přátelé, pokud máte rádi Garyho Moora, pokud máte rádi moderní blues, to chci zdůraznit, tak si pošmáknete stejně jako já.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Masa.
1: De.
0: Bicí.
2: Zde.
3: S tím si vystačíme.
4: Víkend beze slov. Na Beatu.
5: A pozor, já si troufám říct jedna z nejslavnějších instrumentálek v historii rockové muziky. Apache, tedy Apache, že jo, to řekneme česky. To je legendární instrumentálka, kterou kapela The Shadows vydala v červenci roku 1960. Trval jsem se ještě pak následně dva roky proháněl tatínkovi z koule do koule. To je opravdu dávno. Stala se obrovským hitem. Strávila 5 týdnů na prvním místě britské hitparády a zásadně ovlivnila vývoj rockový kytarový muziky. To rozhodně. Kytarista Hank Marvin tehdy definoval nezaměnitelný zvuk kapely použitím kytary, pozor, Fender Stratocaster, legendární to kytara, kluci z Big Beatu to používají samozřejmě dodnes. Navíc tato kytara, ten zvuk té kytary byl obohacen výrazným efektem echa a taky už taky legendární páka u kytary, že jo, která povoluje, natahuje kobylu, tedy vibráto páky, že jo. Vy muzikanti víte, o čem mluvím. Tak já myslím, že tato skladba tady nesmí samozřejmě chybět. Jdem do ní!

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: Tak, k vaší korespondenci je jí hodně, já se omlouvám, že jsem na ní úplně pozapomněl dopoledne. Mě ty ranní časy opravdu nedělají dobře, takže občas na něco zapomenu, ale díky moc za vaše maily, vaše SMSky. Já tady koukám, že nejvíc převládaly reakce na to, jak jsem mluvil o starým bohnickém hřbitově. To mě fakt zaujalo. Tak tady píše Filip. Zdravím, Dané, k tomu bohnickému hřbitovu. Také jsem měl podobné zvláštní pocity, když jsem na hřbitov vešel. A když jsem otevřel branku, pozdravil jsem sám od sebe, ani nevím proč, ač tam nikdo nebyl. Jinak doporučuji navštívit hřbitov na podzim. Stromy jsou krásně zbarvené a v kombinaci s Břečťanem je to krásná podívaná. Měj se hezky, ahoj Filip. Filipe, díky za tuto poznámku. Jednak tu tak trošku duchovní a jednak tu estetickou. Musí to být fakt krásný. Nebojte se zajít na starý bohnický hřbitov. Já teda strach měl, ačkoliv nejsem zas tak, nemám ty tendence věřit pohádkám nebo různým tajemným zvěstím, ale měl jsem tak trošku pocit obavy. Ale když jsem tam včera byl, tak jo, nějaký tlak tam je na duši, možná i na tělo, ale ne rozhodně negativní, přátelé, tedy aspoň na mě. Tak, tady ještě vzkaz další, protože těch vzkazů je moc, moc děkuju. Ahoj, to je nádherný spojení, Olmeny miluju a v Bohnicích jsem bydlel. Ten hřbitov znám, má to svoje kouzlo, něco jako byl hřbitov Malostranský, napsal Jarda. Ano, Malostranský hřbitov, taky nádherný. Co si budem povídat. Zdar, Kikirík, tak tě ta tvoje manželka ukázala nenápadně, kam tě šoupne, až natáhneš brka mezi coky. No, dobře, no. Tak jo. Tak, pojďme k další instrumentálce. Electric Light Orchestra, Daybreaker. To je úžasná skladba, která charakterizuje tuto kapelu. Já vám hned o ní něco řeknu jenom krátce. Tato skladba byla vydána v roce 1973 na třetím albu ELO. To album se jmenovalo On the Thursday. Stala se známou díky tomu výraznému využití synťáků, minimůk a doprovodných smyčců. Tím se v podstatě kapela ELO, tedy Electric Light Orchestra, označila a takhle v tomto duchu psala ty svoje největší hity. Zkrátka Jeff Lynne v tomhle udělal opravdu velkou stopu originality tyhletý kapely. Tak pojďme si pustit. Pozor, instrumentálku, tady se nespívá. Electric Light Orchestra, Daybreaker.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: No někdy to tak bývá, že když kapela zahraje sama, tak zase objeví trošku jiný tvar svojí muziky, co si budem povídat. Steve Vai ukončí dnešní dopolední vysílání Rádia Beat svojí instrumentálkou Liberty. Ukončí proto, protože já to ukončím taky, jelikož mě střídá můj milý kolega z Brna, jel až z Brna zase za vámi, no Tomáš Písař. Tomáše, já tě zdravím, on takhle mává.
2: Zdaric,
1: on se takhle ozve. Takže Tomáš bude pokračovat zase se svými vybranými instrumentálkami, takže se máte na co těšit. No, tak, všechno, díky za příspěvky, bylo to fajn a zítra odpoledne, Tomáši, viď, ty vemeš dopoledne?
2: Máš pravdu.
1: Je to tak, ano, a já ho vystřídám ve dvě, v tom si mu vyklím časem, je to takhle, máme s Tomášem prostě domluvený, ano, tak se na vás bude těšit Dan Kohout. Tak fajn.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábos. Výstava Ze stínu ke světlu v Pražské galerii Clementinum ukazuje osudy židovských knih zabavených od 30. let 20. století do roku 1943 nacistickými institucemi. Do 4. října si tam můžeme zdarma prohlédnout několik desítek znalezených knih. Zřejmě nejvzácnějším a nejcennějším tiskem je podle autora výstavy Jiřího Blaška dílo středověkého židovského filozofa Maimonida Mishneh Tora. Jedná se o odbornou příručku židovského náboženského práva vydanou zhruba v polovině 16. století v Benátkách. Blažek zároveň připomněl, že nacisté v celé Evropě zabavovali spisy hlavně kvůli jejich ceně a získání kontroly. Předválečné pálení knih tak bylo spíš symbolické.
2: V podstatě to byla jenom demonstrace síly. Ty knihy, které hořely na těch hranicích, tak to byly většinou moderní autoři, jako třeba Erich Maria Remarque a podobně, který ten nacistický režim považoval si za zrádce. Nacisté chtěli dát najevo, kdo je teď s pánem v domě, takže se likvidovali i řekněme nevhodné knihovny na akademické půdě. Mimo jiné, tam máme fotku, jak nacistická mládež rabuje knihovnu sexuologického ústavu, který byl ještě navíc veden Židem, takže to byla naprosto nepřijatelná záležitost.
1: Mezinárodní tým astronomů s českou účastí detekovala letos v období od 14. do 16. července nový meteorický roj, a to pomocí sítě Global Meteor Network. Roj byl v rámci této globální meteorické sítě nezávisle pozorován 114 kamerami v Austrálii, Bosně a Hercegovině, Brazílii, Chorvatsku a na Novém Zélandu. Celkem 43 meteorů patřících do nového roje bylo pozorováno v souhvězdí Štíra. A je po Guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: ticho bude.
1: Víkend beze slov. Na rádiu Beat.
2: Milé býťačky, drazí býťáci a roztomilá býťáčata, od mikrofonu vaší oblíbené stanice vás zase jednou po dlouhé cestě a po ještě delší době zdraví Tomáš Písař. Dnes se budeme věnovat, jak jste si jistě všimli během celého dopoledne a začátku odpoledne, takové té muzice beze zpěvu, až na výjimky pochopitelně. Instrumentálky v Big Beatu nejsou zase až tak časté, občas se objeví, nicméně proti klasické hudbě, případně jazzu, zejména třeba velkokapelovému swingu, ale konec konců i komornímu jazzu, kde jsou instrumentálky naprosto běžné, v Big Beatu to až tak není. Ale samozřejmě jsou výjimky, možná je to všechno tím, že Big Beat jako takový je postavený hodně na tom front, Tmenovi, který je hrdinou pro své fanoušky, ale spousta z nich se takových najde i mezi kytaristy, klávesáky a dalšími muzikanty. A právě jejich výkonům se budeme věnovat. No není to všechno úplně pravidlem, protože spousta z těch muzikantů jsou zároveň zpěváky, jako to bude v první písničce, nebo spíš skladbě dnešního odpoledne. V říjnu 1969 vydal Frank Zappa druhé solové a celkově osmé album Hot Red. Bylo to Zappovo jako první nahrávací projekt po rozpadu původní sestavy Mothers of Invention. 5 ze 6 kousků je instrumentálních, jen ve Willie the Pimp zpívá Captain Beefheart. Zappa album věnoval svému novorozenému synovi Dweezilovi a v textu na obalu Zappa album popsal jako film pro vaše uši. V Americe se album vyšplhalo pouze na 173. místo v žebříčku Billboardu, ale jako potvrzení výroku o domově a prorocích v Británii a Nizozemsku se umístilo v první desítce. Zappa později prohlásil, že pro naše milované přátele na britských ostrovech je to jediné dobré album, které kdy Zappa vydal. Tak si to užijem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: Já si to až tolik k srdci vzít nemůžu, protože musím vám něco povědět samozřejmě k tomu, co budeme poslouchat. Například teď přijde řada na Black Sabbath. Laguna Sunrise je akustická instrumentální skladba, kterou hraje kytarista Tony Iommi a která byla inspirována východem slunce, zážitkem z Laguna Beach v Kalifornii, jak jinak než po večírku, jenž se protáhl až k úsvitu. Evidentně romantická chvilka. Tony brnká na 12-strunou kytaru a je to jedna z mála písní Black Sabbath, které využívají i orchestr. Celé album číslo 4 je studiová práce nesoucí se v duchu předchozích tří desek, ale nově i s akustickými nástroji a zvukovými efekty. Skupina jakoby vyzrála a ukazuje na tomto albu, jak daleko se za 2 roky od vydání první desky Black Sabbath dostala a jak pokročila ve svém hudebním vývoji. Ne, že by radikálně změnila styl své hudby, ale pokročila v rozvíjení typického sabatovského soundu jeho obohacením.

0: Gitara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend beze slov. Na Beatu.
6: Máme 10 minut po 14:30, sobotu 12. září, posloucháte Radio Beat a krásné odpoledne vám přeje Tomáš Písař. Já jsem si teď pro vás po Led Zeppelin připravil dalšího klasika. Mama Miss America je instrumentální skladba Paula McCartneyho z jeho debutového solového alba McCartney, které vyšlo v roce 1970. McCartney nahrál album v období deprese a zmatku po odchodu Johna Lennona z Beatles v září 1969. Konflikty ohledně vydání Paulovy solovky ho ještě víc odcizili od kolegů z kapely, protože například odmítl odložit vydání tady té své debutové desky, aby umožnil lepší start dříve plánovaných titulů firmy Apple, zejména tedy alba Beatles Let It Be. Tisková zpráva ve formě rozhovoru, dodaná spolu s britskými propagačními kopiemi, vedla nakonec až k rozpadu Beatles. Pokud jde o Mama Miss America, jak říkal McCartney, instrumentální skladba nahraná kompletně doma. Vymýšlená za pochodu, nejdříve sekvence akordů a pak navrch melodie. Původně to byly dvě části, ale náhodou se spojily do jedné. Původní název skladby Mama Miss America byl Rock and Roll Springtime, což uslyšíme ještě předtím, než Paul začne hrát. A někde po minutě a půl můžete zaslechnout spoj dříve samostatných kousků. Sir Paul osobně nahrál klavír, baskytaru, akustickou i elektrickou kytaru i bicí. Tak aspoň, že nemusel tady v tomhle kousku zpívat. Ale za to, jak teď uslyšíte, si ji sám před nahráváním uvedl.

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
3: Ano, posloucháte Rádio Beat. Ne tak úplně beze slov, ale určitě z větší části bez zpěvu. Last Horizon je kytarová solovka, kterou napsal kytarista skupiny Queen Brian May. Pomalé, dojemné solo se smutným tónem. Deska byla vydaná 6. prosince 1993 jako single z mateřského alba Back to the Light a v britských hitparádách se držela 2 týdny, přičemž vrcholu dosáhla na 51. příčce. May ji hrál na všech koncertech, včetně těch turné Queen plus Paul Rogers a Queen plus Adam Lambert. A krom singlu Last Horizon byla zařazena na živá alba Return of the Champions z roku 2005, živě na Ukrajině z roku 2009 a také na album Starmass Sonic Universe, což byla deska, kterou dohromady udělali Tangerine Dream a Brian May.

Benson Heart Blues, to byl Oscar Benton na vlnách Rádia Beat. Za 2 minuty budou 3, posloucháte tedy Rádio Beat a Tomáš Písař vám přeje krásné odpoledne. No a některým z vás taky všechno nejlepší k svátku, a to zejména všem Mariím a Maruškám. Tedy všechno nejlepší, no ale nejsou v tom sami, protože dneska se to v tom kalendáři opravdu osypalo různými jmény, no posuďte sami, takže kromě Marie, Marieta, Marion, Marita, Marlena, Marisa, Maja, Maja, Miriam, Pilar, Ria, Riana, Tobias a navíc ještě Kvído. Takže všem jmenovaným ještě jednou všechno nejlepší. No a když už jsme u toho, tak se podíváme do toho kalendáře trochu hlouběji. V Americe slaví den prarodičů, ovšem pozor, jedině je-li neděle. Na Kapverdách a v Gvineji Bisau mají národní den, což nevím proč, no a v Japonsku den úcty ke starým lidem. V Rodézii mají dost zvláštní svátek, den okupace. To jsem ještě neslyšel. No a v Afghánistánu slaví založení národního shromáždění, ovšem pozor, dneska ne, protože to slaví jedně v případě, že je středa. No a OSN pro dnešek vyhlásilo mimořádně zajímavý den, totiž den spolupráce jich pomlčka jich. No tak ať si to na jihu vyřídí mezi sebou, na nás tady čekají třeba Uriáši, Mark Knopfler nebo Jasná páka. Užívejte Rádio Beat, Tomáš Písař přeje krásné sobotní odpoledne.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Některé starší semafory mají na krycím skle jakýsi popraskaný vzor. Ten pomáhá rozptylovat světlo a zlepšuje jeho viditelnost z různých směrů. Zároveň omezuje odlesky, které by mohly vytvořit falešný světelný signál. Moderní LED semafory už podobné sklo nepotřebují a spotřebují jen zlomek energie. Silnice první třídy číslo 38 propojuje čtyři kraje, zjistil to Luboš Dvořák.
2: Začíná na severu u České Lípy, postupuje středními Čechami k Jihlavě až k Znojmu. Denně tu proudí desetitisíce vozidel, protože je osou Prosperity, kde přežili více než stoleté firmy. Škodovka Mladé Boleslavy jede už 130 let. Sousední cukrovar Dobrovice vyrábí nepřetržitě téměř 200 let. Cukr a líh putuje do celého světa a vrací se k nám v alko i nealko nápojích světových značek. Draslovka v Kolíně Sierry pracuje přes 100 let a má dnes akvizice i v USA. Cigarety z Kutné Hory nejsou produktem 20. století. Z bývalého cisterciáckého kláštera vyšly první doutníky v roce 1844. Cigarety o 8 let později.
1: BMW představilo novou generaci bezpečnostních asistentů, které lépe rozpoznají úmysly řidiče a zasáhnou při nebezpečí. Auto může například zablokovat otevření dveří při hrozícím střetu s cyklistou nebo samo zastavit při zdravotní indispozici řidiče. Systémy BMW testovalo také ve vývojovém centru u Sokolova. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Čas utíká, až letí, máme 7 minut po 3 hodině, posloucháte Radio Beat. Tomáš Písař přeje příjemné odpoledne spolu s naší muzikou. Tentokrát se, jak jste si asi všimli, věnujeme muzice beze slov, alespoň více méně, tedy instrumentálkám v podání nejrůznějších rockových muzikantů a kapel. Tak třeba Walk the Dog, 6. soundtrackové album britského zpěváka, skladatele a kytaristy Marka Knopflera, obsahuje hudbu složenou k filmu Walk the Dog z roku 1997. Jednalo se tenkrát o politickou satiru u nás známou jako Vrtěti psem, film, který režíroval Barry Levinson. Ve filmu zněly písně vytvořené pro fiktivní kampaň vedenou protagonisty, včetně Guild of Two či The American Dream, jež se však na soundtrackovém albu objevují jako instrumentálky. Pouze titulní skladba obsahuje vokály, což je nám fuk, neb nám jde právě o ty instrumentálky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: ticho bude.
1: Víkend beze slov. Na rádiu Beat.
2: Next je třetí studiové album americké rockové kapely Journey, vydané v únoru 1977. Kapela pokračovala ve stylu předchozí desky Look into the Future z roku 1976, ale tohle album se také vrátilo k některým prvkům progresivního rockového stylu z debutu. Je to poslední deska, na které se jako hlavní zpěvák objevil Greg Rowley, ale taktéž poslední, na jejímž obalu se objevili členové kapely. No a Spaceman na straně A a Nickel and Dime na Bčku byl single vydaný právě z desky Next. Přičemž B je správně, páč to je instrumentálka.

0: Babička vždycky říkala, mluvi ti stříbro, mlče ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na rádiu B.
1: A i s rádiem Beat se můžeme občas podívat třeba do Itálie, protože já tady mám debutové album skupiny Locanda della Fate s názvem Maybe Fireflies Don't Love Each Other Anymore, které bylo vydáno v době, kdy se progresivní rock stával na trhu s deskami okrajovým žánrem. Ovšem přesto se mu podařilo dosáhnout čestného 25. místa v italské hitparádě a kritiky bylo označeno za jedno z nejlepších děl italské romantické progresivní hudby. Skupina se o několik let později rozpadla a zanechala po sobě toto jediné album, které se znovu objevilo asi po 20 letech. Není to úplně pravda. Kapela se ještě dvakrát pokusila o reunion, poprvé v samém konci 90. a podruhé v roce 2006, a to dokonce v původní sestavě, ale z těchto mraků už nijak výrazně nezapršelo. 17. července 2010 vystoupila Locanda della Fate mimořádně na festivalu Asti Musica s novou oficiální sestavou a koncert zahájila instrumentální skladba a Volte un instante di quiete, již si teď poslechneme.

0: Gitara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačím.
5: Víkend beze slov. Na beatu.
6: I v následující ukázce z instrumentální tvorby známých rockových muzikantů si pochopitelně zpěvák odpočinul. Iron Maiden je ku podivu název prvního studiového alba britské legendární heavy metalové kapely, tedy Iron Maiden. Vyšlo v roce 1980 a překvapivě se umístilo hned na čtvrtém místě britského žebříčku, čímž odpálilo další vlnu zájmu o metal. Autorem skladby Transylvania je baskytarista Steve Harris. Skladbu později nahráli třeba Iced Air na album příznačně nazvané Horror Show, ale my si dáme pochopitelně originál, tedy Iron Maiden.

0: Tohle byl Kozy Pavel a jeho pravděpodobně největší hit s náročným názvem Na Na Na. Přesně třikrát. Tak, máme 16 hodin, posloucháte Rádio Beat a krásné sobotní odpoledne vám přeje Tomáš Písař. Před hodinkou jsme si probrali trošku kalendář, tedy pokud se týká svátku, no a já se musím ještě podívat na nějaké hudební výročí, tedy vězte, že v roce 1954 se narodil Jiří Jelínek, jazzrockový kytarista, který nás bohužel opustil už v 77. Ovšem předtím stihl spolu s Michalem Pavlíčkem vytvořit kytarovou osu skupiny Expanze a od roku 1976 hrál se skupinou ETC. V roce 1987 vydala skupina ETC EPčko Jiří Jelínek in Memoriam s nahrávkami z let 1976 až 1977. Jo, ještě ho mám schovaný. No a v roce 1957 se narodil Vojtěch Lindaur, hudební publicista, dramaturg, producent, překladatel, učitel a taky kolega, protože bývalý moderátor Rádia Beat bohužel už taky není mezi námi. Tak a teď něco veselějšího, přijdou třeba Sabati nebo Rolling Stones. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Tomáš Písař.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergii na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
5: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Zámecký park v Kosmonosech se po 3leté rekonstrukci znovu otevřel veřejnosti, pokračuje kolega Luboš Dvořák.
7: Návštěvníci se mohou projít po nových cestách nebo relaxovat u jezírka s vodopádem, posadit si na lavičkách. Pamětníci pak vzpomínají na dětství, kdy se přes rozbořené ohradní zdi dostávali dovnitř a prodírali se houštím do zakázané jeskyně.
6: Tvůrci animovaného seriálu South Park Matt Stone a Trey Parker prohlásil, že v duchu snahy amerického prezidenta Trumpa měnit geografické názvy tak, aby obsahovali slovo Amerika, uvedou chystanou 29. řadu pod názvem South America, jde o jasnou narážku na Trumpův krok přejmenovat jezero Ontario na Lake America a prohlášení, že Mexický záliv ponese nový název Americký záliv. Google a Apple vzali ve svých mapových aplikacích nová pojmenování pro uživatele v USA v potaz, na což Matt Stone a Trey Parker zareagovali prohlášením. Inspirování odvahou a vlastenectvím Apple a Google měníme název South Park na South America. V italské metropoli odhalili mozaiku a fresku z prvního století považovanou za největší nástěnnou malbu starověkého Říma. Dílo spodobňující přístavní město mohou omezené skupiny lidí vidět v nově zrekonstruovaných Trajanových lázních. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
5: Classic rock.

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
3: Ano, je sobota 12. září, posloucháte Rádio Beat a máme tady víkend beze slov, ovšem to se týká víceméně muziky a to jenom, jak jste si všimli, občas. Prostě je to tématem tohoto víkendu a bude ještě zhruba 3 hodky, pokud jde o dnešek. Tomáš Písař vám přeje příjemné odpoledne a nachystal pro vás Voyagera. Voyager to je 17. album Mikea Oldfielda, vydané v roce 1996 s keltskou tématikou, která se prolíná s novými skladbami, cover verzemi různých skladeb 20. století a staršími, tedy tradičními díly. Deska vznikla snad trochu z povinnosti, neb byla poslední z původní 3albové smlouvy, kterou podepsal z Warner Records po odchodu od Virgin. A snad proto v rozhovoru z té doby Oldfield prohlásil, že byla jedna z jeho nejrychleji hotových prací. Nahrávání trvalo pouhý 1,5 měsíce, některé písně prý složil a nahrál během jediného dopoledne. No a The Voyager je nejen název alba, ale taky v Německu a Španělsku prodávaný propagační single.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Ano, Radio Beat posloucháte i v této chvíli. Surfing with the Alien pochází z druhého a stejnojmenného alba Joea Satrianiho z roku 1987 a spolu třeba se Sketch Boogie je jedním z nejslavnějších Satrianiho kusů. Deska je plná rychlých a složitých kompozic, což vedlo mnohé další kytaristy té doby nesnad k snaze o napodobení, ale určitě k inspiraci. Album je jedním z dosud Satrianiho nejúspěšnějších a pomohlo mu vybudovat si reputaci respektovaného rockového kytaristy. Přestože jeho vybavení bylo omezeno rozpočtem 13 000 dolarů a se stávalo ze dvou kytar Kramer Pacer a upraveného Stratocasteru, u kterého měnil snímače, aby dosáhl různých zvuků. Kvůli omezenému rozpočtu musel Satriani využít veškerý dostupný studiový čas a prostory a proto si své efekty během nahrávání sám nahrával na kazetu, což se ukázalo jako štěstí pro skladbu Surfing with the Alien. Jejíž solo bylo nahráno s nefunkčním nahrávadlem, když už se jeho vyhrazený studiový čas blížil ke konci. Na bubeníka taky nezbylo, takže až na jednu výjimku jsou všechny skladby hnány automatem. Jeden z důkazů, že někdy může být fakt za málo peněz hodně muziky.

0: ticho bude.
1: Víkend bez slov. Na rádiu Beat.
2: A já tady mám Heavy Weather, což je 7. album skupiny Weather Report, vydané v roce 1977 u vydavatelství Columbia Records. Do roku 1991 se ho jen v Americe prodalo 1 000 000 kopií. Ukázalo se být komerčně nejúspěšnějším albem skupiny a jedním z bestsellerů v jazzovém katalogu Columbia Records. Časopis Downbeat udělal Heavy Weather 5hvězdičkové hodnocení a později ho jeho čtenáři zvolili jazzovým album roku. Pod vedením zakladatele Weather Report Joea Zawinula se podařilo vytvořit jazzrockovou fúzi, jež pronikla paradoxně i do popových vod. Mám na mysli zejména otvírák Birdland, který zaznamenal značný komerční úspěch, což je pro instrumentální skladbu neobvyklé, no a později se stala i jazzovým standardem. O 2 roky později se na nás barevná obálka desky smála i z československých prodejen. Suprafonská licence za standardních 80KČS skončila v poličce u gramofonu téměř v každé hudby milovné domácnosti. Ještě ji mám schovanou.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
1: Na Rádiu Beat, stejně jako u vás doma, je 16 hodin a 47 minut, teda možná záleží na tom, kde nás posloucháte, protože vím, že jste rozeseti ledas kde po světě, takže opravuji tady středoevropský čas, letní 16 hodin a 47 minut. A před námi jedna skladba téměř domácí, přestože má francouzský název, Hommage à Jacques Bach, omluvte mou francouzštinu. Ten single měl na druhé straně ulicu plnou plášťou do dažďa a byla to první vydaná nahrávka slovenské artrockové skupiny Collegium Musicum. Nahrána byla v červenci 1970 ve studiu tehdejšího československého rozhlasu v Brně a následně vydaná ve vydavatelství Panton jako sedmipalcové EPčko. K popularitě skladby Hommage à Jacques Bach, která byla neoficiální znělkou Collegia, bizarně přispělo i to, že bylo několik let znělkou relace slovenské televize nad listami divákou a pod tímto názvem ji znalo i mnoho posluchačů. Vidparádě vydavatelství Panton se dostala na páté místo tehda. V roce 1991 tento single vyšel v reedici spolu s LPčkem Collegium Musicum a dvojalbem Konvergencie na dvojitém CD albu pod názvem právě Konvergencie. No a abych to už nekomolil tu francouzštinu, tak vám řeknu normálně česky, že jde o poctu Johannu Sebastianu Bachovi.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Asus představil přídavný elektromotor, který lze připevnit k běžnému jízdnímu kolu bez složité přestavby. Nabízí výkon až 500 W, dojezd 50 km a rychlost až 32. Součástí systému jsou také chytrá zadní světla, která se automaticky rozsvítí při brzdění. Cena ani termín prodeje zatím nejsou známé. Je to paradox, zatímco někde v Česku trpí suchem, o pár kilometrů vedle nemají s vodou problémy. Je to případ obcí na plzeňské straně Brd. Jiří Hánr, starosta Strašic, říká, že zatím využili jen třetinu zásob.
2: My jsme teď na základě dotací, to je jedna taky z investic obce, jsme posilovali ty vrty, to je vodovodní soustava, která zásobuje pitnou vodu od Strašic až po Rokycany a dokonce uvažujeme o tom, že by se na tahla voda směrem ke Zbirohu, kde teda mají velké problémy se zásobováním pitné vody.
1: Umělá inteligence výrazně ovlivňuje investiční rozhodování lidí. Její doporučení následovalo až 87% účastníků průzkumu, a to i v případě horší nabídky. Šetření na téměř 4000 lidech ukázalo, že zásadní je, jaké cíle a zájmy jsou do AI poradenství nastaveny. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Rock.

0: Kytara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend bez slov. Na Beatu.
6: Je 6, skoro 7 minut po páté, posloucháte Rádio Beat a krásné sobotní odpoledne vám přeje Tomáš Písař, který právě teď zapne přepínač číslo 625, totiž Switch 625, což je jeden z nejvýraznějších kousků na albu Def Leppard High and Dry z roku 1981, který pomohl definovat ranou hardrockovou identitu kapely, než se v pozdějších letech přesunul k uhlazenějšímu zvuku. Odlišuje se od ostatních skladeb pochopitelně tím, že je instrumentální a nechává kytary vyprávět příběh místo vokálního projevu. Tato volba jí dodává dramatický, téměř filmový nádech. Píseň se pohybuje mezi napětím a uvolněním, díky kterému se raní Def Leppard cítili zajímavějšími než přímočarý metalový tým. A to i v době, kdy byli stále silně zakořeněni v éře nové vlny britského heavy metalu. Switch 652 se nikdy nedostal do hitparád, ale mezi posluchači, které přitahuje jejich prearénový rockový styl, si udržel popularitu a zůstává jednou z nejzřetelnějších ukázek Clarkova melodického talentu pro kytaru.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: V tomhle případě je ovšem dobře, že je tady bubeník, protože je tu kromě bubeníka taky Moby Dick, instrumentální skladba Led Zeppelin s výrazným bicím sólem, osmý track na desce Led Zeppelin 2 z roku 1969. Skladba pojmenovaná podle stejnojmenného románu Hermana Melvilla z roku 1851 byla v různých obdobích kariéry kapely známá také pod alternativními názvy Pat's Delight, což byla verze z počátku let 1968 se zcela odlišným kytarovým riffem a Over the Top s úvodní částí ze skladby Out on the Tiles a původní závěrečnou reprízou. Je často považováno za jedno z nejlepších bubenických sol všech dob. Ostatně hudební novinář Steve Pilkington popsal Moby Dicka jako v podstatě bicí solo zakončené symbolickým bluesrockovým riffem. Nahrávka vznikla poté, co kytarista Jimmy Page natrefil na bubeníka Johna Bonhama, jak jamuje nebo improvizuje ve studiu, nahrál části jeho sol a celé to slepil dohromady. Studiové nahrávky ze studia Led Zeppelin 2 ukazují, že nahrané bicí solo bylo sestříháno z mnohem a mnohem delší verze.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Udo Dirkschneider si odpočal alespoň jednou při nahrávání alba Death Row z roku 1994, takto 10. dílu diskografie Accept. Popravdě deska končí dvěma instrumentálkami, natočenými jako celá deska v německých Rox Studios, kde zvukařem byl bubeník Stefan Kaufmann. Takže chlapi nahrávali vlastně na domácí půdě pod domácím dozorem. Nicméně pro uvedení na pravou míru musím zmínit, že právě při téhle práci se členství v kapele vzdal. Už dva vály na Death Row místo něj bubnuje Stefan Schwarzman, jejž jeho roli plně převzal na následujícím turné, za což mohla Kaufmanova bolavá záda. A já vám pošlu Driftin' Apart, jež je na některých vydáních uvedeno jako Driftin' Away.

0: ticho bude.
1: Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
2: A to i v 17 hodin a 48 minut v sobotu 12. září. S námi tady bude teď něco brazilského, protože The Brazilian je instrumentální skladba skupiny Genesis. Uzavírá jejich 13. studiové album Invisible Touch z roku 1986 a obsahuje krom jiného taky různé experimentální zvuky a efekty. Tony Banks, klávesista kapely, postavil nahrávku na samplu, který nahrál na svém emulátoru. Uvědomme si, že šlo o polovinu 80. let. Aby zachoval samplovaný vzorec emulátoru, zablokoval klávesy nástroje nožem. V zásadě pak všechno, co se dělo ve studiu, nasamploval a zdvojil. Tehdejší emulátor totiž umožnil nahrát jen 17 sekund zvuku. No, výsledek je zde.

0: Říkat, že tohle byli kvíni, by bylo asi nošením dříví do lesa. Takže jo, tohle byli kvíni. Samozřejmě na rádiu Beat. Za 3 minuty bude 6, posloucháte Beat. Zdraví vás Tomáš Písař, ještě hodinku spolu budeme probírat ty nejslavnější, nejpodařenější, nejúspěšnější instrumentálky rockové historie. No a když říkám, že ještě hodinku, tak je jasné, že v 19 hodin, jako vždy v sobotu, bude zapíchnuta rocková pípa do toho sudu s tou nejlepší rockovou muzikou dle vašeho výběru. Tolik k nejbližšímu programu Rádia Beat. No a pokud vás spíš zajímá, co bude venku, mám tady něco k zítřku, mělo by být oblačno až zataženo, na většině území déšť, maximální denní teploty 16 až 20 s mírným západním větrem. Sluníčko vyjde zítra v 6 hodin a 34 minuty, zatímco dnes zapadne v 19.22. Ale i do té doby máme ještě času dost a dost. No a čekání, pokud čekáte zrovna na západ slunce, vám v každém případě zkrátí z rádia být například Alice Cooper nebo Manfred Mann, případně Ozzy Osbourne. To všechno za chviličku.
1: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Margot, to jsem se...
3: No, vidíš...
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Rádio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
5: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
6: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
7: Wow. Není to kohout?
8: Ale zvědavěj je jak červenka. Vůbec ná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
9: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Martin Hrdinka, rozhlasový a televizní moderátor, DJ, scénarista a hudební producent.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
10: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Výstava Ze stínu ke světlu v Pražské galerii Clementinum ukazuje osudy židovských knih zabavených od 30. let 20. století do roku 1943 nacistickými institucemi. Do 4. října si tam můžeme zdarma prohlédnout několik desítek znalezených knih. Zřejmě nejvzácnějším a nejcennějším tiskem je podle autora výstavy Jiřího Blaška dílo středověkého židovského filozofa Maimonida Mishneh Tora. Jedná se o odbornou příručku židovského náboženského práva vydanou zhruba v polovině 16. století v Benátkách. Blažek zároveň připomněl, že nacisté v celé Evropě zabavovali spisy hlavně kvůli jejich ceně a získání kontroly. Předválečné pálení knih tak bylo spíš symbolické.
12: V podstatě to byla jenom demonstrace síly. Ty knihy, které hořely na těch hranicích, tak to byly většinou moderní autoři, jako třeba Erich Maria Remarque a podobně, který ten nacistický režim považoval si za zrádce. Nacisté chtěli dát najevo, kdo je teď s pánem v domě, takže se likvidovali i řekněme nevhodné knihovny na akademické půdě. Mimo jiné, my tam máme fotku, jak nacistická mládež rabuje knihovnu sexuologického ústavu, který byl ještě navíc veden Židem, takže to byla naprosto nepřijatelná záležitost.
11: Mezinárodní tým astronomů s českou účastí detekovala letos v období od 14. do 16. července nový meteorický roj, a to pomocí sítě Global Meteor Network. Roj byl v rámci této globální meteorické sítě nezávisle pozorován 114 kamerami v Austrálii, Bosně a Hercegovině, Brazílii, Chorvatsku a na Novém Zélandu. Celkem 43 meteorů patřících do nového roje bylo pozorováno v souhvězdí Štíra. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka. Na rádiu Beat.

0: stupid. Babička vždycky říkala, mluvi ti stříbro, mlče ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: Šest manželek Jindřicha VIII. Je druhé studiové album anglického klávesáka Ricka Wakemana, vydané v lednu 1973. Jedná se o instrumentální progres rockové dílo s jednotícím tematickým konceptem, tak jak to tenkrát začasté chodilo. Šest skladeb je hudebním popisem charakteru každé z manželek Jindřicha VIII. Poté, co podepsal smlouvu s A&M jako sólový umělec, se Wakeman rozhodl pro jednotící myšlenku alba během turné po Spojených státech se svou tehdy domovskou kapelou Yes. Když si na cestách četl knihu o Jindřichu VIII., začal psát nápady na desku, do kterých ovšem zahrnoval i melodie, které složil v předchozích letech. Až v roce 2009 Wakeman album poprvé naživo zahrál v plném znění, a to u zvláštní příležitosti 500. výročí Jindřichova nástupu na trůn. No a my si dáme tu část, která je o Anně Bolinové.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kytara.
1: De.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačím.
5: Víkend beze slov. Na beatu.
6: Once More Around the Sun bylo 6. studiové album americké heavy metalové skupiny Mastodon, vydané v roce 2014 a předcházel mu single Chimes at Midnight. Album Once More Around the Sun se v prvním týdnu vydání ve Spojených státech prodralo na vysoké příčky v žebřících a prodalo se ho 34 tisíc kopií, což za týden je docela dost. A pokud je o to umístění, šlo o 6. místo v žebříčku Billboardu, což z něj činí nejvýše postavené album kapely v žebříčcích vůbec. A my si z něj dopřejeme slušný nářez o půlnočních zvonech. Myslím, že na probrání takhle v sobotu v podvečer to bude akorát.

0: Kde je zpěvá?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: Co není nejvyšší čas vyrazit třeba v tuhle chvíli do kina? Proč se na to ptám? No, protože v tento čas je čas třeba i na horor. Suspiria, italský horor o nadpřirozenu z roku 1977, který režíroval Dario Argento. Scénář je částečně založený na eseji Tomase de Quinciho z roku 1845 s názvem Suspiria de Profundis. A ve filmu hraje Jessica Harper, americkou studentku baletu, která přes vstupuje na prestižní Evropskou taneční akademii, ale po sérii vražci uvědomí, že škola je zástěrkou pro něco zlověstného. A proč o tom mluvím? No, protože soundtrack k filmu Suspiria složila a nahrála italská kapela Goblin. Single s titulní skladbou Suspiria byl vydán na straně B alba Blind Concert. Titulní melodie ze soundtracku byla také uvedena v traileru k filmu Jana Eirová z roku 2001. A v roce 2018 se kapela vydala na turné Suspiria, které se časově shodovalo s vydáním remakeu tohle filmu. Kapela dokonce zahrála soundtrack v plném rozsahu, přičemž zároveň promítala původní film. Tak ten vám teda nepustím, na ten se budete muset podívat jinde, ale tu muziku si dáme.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: No, ono taky může dojít k tomu, že zpěvák dorazí, ale zpívat nemůže, že jo? A třeba nechce, to se taky může stát, protože radši brnká, hraje a tak. Což vlastně se stane i v následující instrumentálce. Není úplně časté pouštět si instrumentálky od skupiny Beatles, ale pár jich samozřejmě taky spáchali, i když většinou zůstali ležet na páscích někde ve studiu a později byly oprášeny, vyhrabány. No, k takové jedné se dostane zítra. Nicméně, dneska si dáme Flyin', což je instrumentální skladba nahraná Beatles, která se poprvé objevila na albu Magical Mystery Tour z roku 1967. Zajímavostí je tedy nejen, že je to instrumentálka od Brouků, ale taky je to jedna z mála písní, na které se autorsky podíleli všichni čtyři členové kapely, tedy Brouci. Jmenovat je snad ani nebudu, to by bylo opravdu už nošením dříví do lesa. Nicméně teď 2 minuty po 6:45 se s vámi od mikrofonu Rádia Beat rozloučí Tomáš Písař. Já vám přeju krásný večer, samozřejmě pokud možno s Big Beatem, takže Beatáci, Beatáčky, Beatáčata, mějte se hezky a já se těším na slyšenou zase zítra ráno. Pro vás opráším spoustu dobré instrumentální muziky. Čau.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Pohodový večer při poslechu dalšího vydání rockové pípě vám přeje Radek Leitl. Jako každou sobotu v tuhle dobu, i teď jsou před námi opět 4 hodiny, do kterých si playlist budete sestavovat vy sami podle toho, na co budete mít právě chuť. Tipy na vaši oblíbenou kapelu nebo skladbu mi můžete posílat třeba formou SMSky na číslo 720 001 222 a nebo mi to všechno napište do mailu a pošlete na adresu studio@radiobeat.cz. No a kdo by si chtěl o své oblíbené muzice popovídat, může volat na linku sem do studia. To je to známé číslo 210 32 33 34. A protože jsme celý tenhle víkend na beatu věnovali slavným instrumentálkám, tak já teď na úvod dnešní rockové pípy přidám taky jednu. Jaro sice bude zase až za půl roku, ale to od Vivaldiho si můžeme dát hned teď.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, všechny vás zdraví Hanka z Pelhřimova. Když už jste minulý týden hráli dětem do začátku školního roku, tak já bych teď ráda poslala písničku taky všem učitelům, aby to s těmi dětmi vydrželi, protože někdy je to fakt o nervy. Poprosím tedy o něco drsnějšího, třeba Overkill od Motorhead. Díky, vaše posluchačka Hanka. No tak k tomu se tedy taky připojím, protože jenom když si vzpomenu třeba, jaký kraviny jsme vyváděli na střední v době naší puberty, tak se divím, že to ti kantoři a vlastně i naši rodiče nějak ustáli a přežili jsme to všichni ve zdraví. Takže tady vám s Hankou posíláme ty Motorhead a přejeme pevný nervy.

0: Kolonka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, tady Petr z východních Čech. Já bych si chtěl nechat zahrát písničku od kapely Abraxas. Už jsem ji tam dlouho neslyšel na beatu. Z desky Box. Každý den je to jinak. Pro tebe, pro mou ženu Andy a pro všechny beatáky. Díky moc, Petr.
2: Dnešní den byl jeden, snad za to stále jedem a jsme oku stále, co bude zítra, jor, kdo to ví, snad budeš mít rád.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, tady Marfej. Chtěl bych dneska zahrát skladbu od kapely Hammerfall, něco staršího a něco pomalejšího, protože mi ve středu umřel kamarád, jeden z nejlepších, který jsem v životě poznal a výborný člověk a chtěl bych na jeho památku prostě něco pěkného, aby to bylo tam nahoru pro něj a aby mu tam bylo dobře.
3: Dobře, Marfi, tak já něco vyberu, sahnu do archivu, tedy zkusím vybrat něco ze starších Hammerfall, no a je mi to líto a pošleme to teda kamarádovi nahoru, snad mu to tam udělá radost.
2: Já doufám, že jo. Já myslím, že bohužel při vší té smůle jako se mu aspoň ulevil, protože on to neměl zrovna nejlehčí v posledních několika týdnech, takže myslím si, že to je i úleva pro něj, ale samozřejmě pro nás je to bolestná ztráta, která bude trvat asi dlouho ještě, protože speciálně on byl úplně jeden z nejlepších lidí, co jsem kdy v životě poznal. Jo. A to, jak se říká o mrtvých, vždycky jenom dobře, ale u něj je to minimálně dvojnásobný. Já ti děkuju za skladbu a přeju hezký večer a měj se hezky.
3: Díky, ty taky, a tohle je to nejmenší, co pro něj a pro tebe můžeme udělat.
2: Super, děkuju ti moc a hezký večer zatím. Čau, čau.
3: Ahoj.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, já tě srdečně zdravím, tady Alča z Mohelnice.
2: Ale nazdár, ahoj, ahoj.
1: No tak poprosila bych tě písničku od Ládi Křížka Čarovná noc.
2: No to jsi vybrala pěkně starý hit. To jsou...
1: Já to mám ráda.
2: No, no, no. To jsou písničky v podstatě našeho mládí, tohle.
1: Našeho mládí, no. A to je krásná písnička. On má nádherný hlas. Víš, že ho zvali Helovini, jako aby s něma zpíval?
2: No, něco takového tam proběhlo kdysi.
1: No.
2: Jo, Čarovná noc, tyjo, to si pamatuju. To ještě v Trianglu nebo v nějakých takovýchhle pořádech vždycky byl klip, že on tam běhal v takovým plášti mezi skálama. Jo, úplně to vidím, tyjo. Nádhera. No, tak jo, tak si oživíme vzpomínky na mládí, dáme si Čarovnou noc.
1: No.
2: A komu bychom to ještě poslali?
1: No, Čarovnou noc. To. Čarovnou noc věnujeme sobě, příteli a našemu Hafánkovi Verunce. Jmenuje se Verunka.
2: To je hezký. Bude mít radost z toho.
1: Ano, bude.
2: Tak Alčo, díky za tenhle výběr. To si zase oživíme vzpomínky a ty se měj fajn. Přeju tě krásný večer. Užívejte si ho. Třeba zase příští týden zkus zavolat a vymysli si za mě zase nějaký výběr z 90. nebo z 80. a vyprášíme zase vzpomínky. Jo, jo.
1: Ano. A ty se někdy ukáž na Moravě.
2: Jo, tak rád přijedu. Samozřejmě, děkuju za pozvání.
1: Jasně.
2: Tak jo.
1: No, měj se krásně. Jo,
2: ty taky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Od minulého týdne máme v Polsku dalšího a doufám, že pravidelného posluchače, nebo aspoň tedy v tom svém mailu mi to slíbil, a tím je čerstvý býťák Tomek z Częstochowy. A ten by si v dnešní rockové pípě rád poslechl svou oblíbenou kapelu The Cult. Tohle přání mu rád splním, už jenom proto, že tuhle kapelu zase tak často nehrajeme. I když věřím, že z těch devadesátek, kdy byly na vrcholu popularity, má tahle parta mezi býťáky určitě ještě dost fanoušků. A naživo jsme ji u nás třeba mohli vidět v Brně, když tenkrát předskakovali Metalice, což už je 33 let. Tomek si od nich vybral skladbu Eddie, kterou právě teď tedy posílám nejenom do Polska, ale také všem pamětníkům a fanouškům a Jana Asburyho a The Cult.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, já bych chtěla dneska zahrát písničku pro moji babičku k dnešnímu svátku. A šlo by o písničku Love Hurts od Nazaret. Je to její oblíbená písnička, tak snad jí udělá radost.
2: A já si tipnu, babička se jmenuje Maruška.
1: Přesně tak.
2: No, to mi nedalo práci, já na to tady koukám. 12. září, sobota Marie. Mm-hmm. Tak to asi nebude úplně ojedinělý přání, protože těch Marušek, Mařenek, Mániček asi bude víc dneska mezi býťačkami. Ty jsi byla úplně první, takže vybrala si Nazaret, Love Hurts, tuhle krásnou, pomalou písničku. A já věřím, že tvojí babičce udělá radost. A dodatečně, jestli tady můžu, tak přeji i já k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti, a nejenom tady z té muziky, ale vůbec ze života.
1: Děkujeme.
2: Tak jo, tak měj se hezky a doufám, že ten svátek hezky oslavíte.
1: Tak jo, děkuju moc.
2: Měj se hezky a pozdravuj babičku.
1: Vyřídím, ty taky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, chtěl bych zahrát pro všechny zvoláky Manowar Warriors of the World.
3: No, to bylo rychlý. Manowar Warriors of the World. A kam jsi říkal, že to je pro zvoláky?
2: Zvoláky, no. Obec Zvole u Prahy.
3: Zvole u Prahy. Myslím, že na vojně jsem byl s někým ze Zvole. To je někde okres Kladno, ne? Nebo...
2: Ne, my ne? Jsme tady hnedka u Zbraslavy, jakoby dolní břežany Zbraslav.
3: A, tak to asi bude něco jiného. Ne, to byl Kladeňák, myslím, nebo jestli jsou dvě ty vesnice podobný. No, to je jedno. Takže prostě pro zvoláky Manowar.
2: Určitě.
3: Tak jo. Přesně.
2: Díky.
3: Přesně, už to tam chystám, za chvilku to tam bude, vy si užijte hezký večer a mějte se krásně ve Zvoli. Říká se to tak, že jo?
2: Ano, děkuji.
3: Tak jo, tak ahoj.
2: Čau.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: No čau Rádio Staník, Novosedlice. Hele, k vám se dovolat, práce na plný úvazek. Já nevím, jestli jsem tady tu zprávu už poslal, nebo ne, nějaký trošku chaos. Nevadí, hele, sobota, krásný večer, výborný výčepák, skvělý rádio. Kdyby šli nějaký Nightwish pro všechny bíťáky, já nevím, Fantoma asi, nebo já mám nejradši Fantasmic, Overdeho and Faraway, něco starýho starýho. Hele, díky a mějte se všichni krásně. Zdarec se, kanec, čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já bych rád nechal zahrát pro svou nastávající ženu od Rammsteinu Diketiten, takovou krásnou písničku o lásce.
2: Jo, to je romantická balada.
1: Přesně tak.
2: Tak jestli si tohle vybrala tvoje žena nebo ty pro ní a je to v pohodě, tak máte dobrý smysl pro humor.
1: Jo, vybrala si to ona, no, možná to bude hrát i na obřadu, je to možný.
2: No, doufám, že tam budou rozumět německému textu a všechny překvapíte.
1: Jo, no, doufejme.
2: Dobrý, tak jo, takže samozřejmě proti gustu žádný disputát, Rammstein už jsou připravený, za chvilku je tam pošlu, no a vám přeju, ať vykročíte do toho manželství tou správnou nohou a hlavně, ať všechno klapé, jak má, ať má žena pořád takovýhle smysl pro humor.
1: Hele, děkujeme moc, ať je Radio Beat, zdravíme všechny beaťáky.
2: Děkujeme a vy si to užijte, tu společnou cestu a mějte se na ní krásně. Ahoj.
1: Jo, díky moc, zdarec.

0: a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Rosťo, prosím tě, za celou naší skupinu ti chceme zahrát písničku od tvojí oblíbené skupiny Brutus. Půjdeme spolu do nebe.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Pro začátek druhé hodiny dnešní rokové pípy jsem vám vybral jeho americké sexy jeptišky Dogma. Ale o zbytek se už zase musíte postarat vy sami. Třeba tím, že mi vaše hudební přání pošlete SMS-kou na číslo 720 001 222 anebo si o vaši oblíbenou kapelu zavoláte na linku 210 32 33 34. Šťastnou ruku při výběru muziky a její nerušený poslech vám z býťáckého výčepu přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Toto přání je určené Mirku Drozdovi z Brna Bohunic, protože má zítra narozeniny. Miro, vím, že každou sobotu posloucháš jako správný rocker rockovou pípu na rádiu Beat. Doufám, že posloucháš dneska, protože ti všichni chceme se celou školu popřát všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, hlavně zdraví, abychom se mohli sejít spolu a zase si zaspívat u kytary. Měj se, drž se a roku zdar. Čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravím pana Výčepního a prosím načepovat jedny Kiss a píseň Make in Love. A pošli to prosím jen tak pro dobrou náladu k nám do studánky u Tygřice. Moc děkuji, Pepa Třebíč. No, studánka u Tygřice, legendární hospůdka, kam Pepa chodí rád a často. Doufám, že dneska tam bude nálada dobrá jako vždycky a ještě ji třeba vylepšíme písní na přání. Tady jsou Kiss, píseň Make in Love.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepní. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak tohle byly Kiss z roku 1974. A teď se vydáme ještě o pár let dál do historie. Konkrétně tedy do roku 1971, protože právě v tomhle roce vydal Michal Prokop a Framus Five jejich slavné album Město R. A právě o tuhle muziku si napsal další věrný posluchač Rádia Beat, Roman z Českých Budějovic, s tím, že by to chtěl zahrát nejenom pro sebe, ale taky pro všechny beatáky, kterým se líbí tahle stará muzika, a hlavně taky pro všechny, kteří stejně jako Roman musí až do rána pracovat. Takže věřím, že Romanovo výběr udělá radost všem beatákům, jak sám píše, kterým se líbí podobná muzika, no a snad ještě i povzbudí ty, kteří stejně jako on jsou dneska v práci. Takže tady posílám tuhle 55 let starou nahrávku Michala Prokopa a kapely Framus Five, píseň s názvem Tys kámen.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: U vašich psaných zpráv ještě chvíli zůstanu, protože už jste mi jich stihli poslat docela dost, tak já vyberu hned tu další. A vidím, že se týká stejného tématu, které jsme otevřeli minulou hodinu, a to je ten svátek všech Marií, který dneska slavíme. Ahoj Radku, prosil bych pro moji přítelkyni Marušku k dnešnímu svátku její milované Ghost a stylově píseň Mary on a Cross. Děkuju, býťák Milan. No tak samozřejmě tohle přání rád splním. Milanově Marušce teď posílám kapelu Ghost a píseň, kterou pro ní Milan vybral, tedy Mary on a Cross. A zároveň věřím, že tahle věc udělá radost všude tam, kde se dneska slaví nějaká Marie, Mařenka, Márinka, Majka, Mánička. A já nevím, jak ještě říkáme těm našim Mariím. Nicméně tam, kde se slaví, ať to stojí za to, a tady posílám ten malý dárek.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: A Radku, dobrý večer, tady je Michal z Nejtku. Já bych na tebe měl takový speciální přání. Sedí teďko vedle mě moje snoubenka, respektive už moje manželka. My jsme dneska měli svatbu.
2: Je.
1: Rád bych jí připomněl ten náš sváteční okamžik, naší svatební písní, kterou byla Fields of Gold od Stinga. Měl bys tam tuhle písničku?
2: No určitě. Vy teď jedete na svatební cestu, předpokládám.
1: No, na svatební cestu úplně nejedeme, ale vracíme se zpátky domů do našeho klidného přístavu a tam budeme krásně jako vstřebávat ty dnešní okamžiky.
2: Já jsem právě slyšel ten hluk vzadu, tak jsem si říkal, a z obřadu rovnou někam na Havaj nebo na nějaký romantický místo, tak ne.
1: Zatím ještě ne, ale je pravda, že sedíme v autě.
2: Tak, dobře, dojeďte hlavně domů, užijte si svatební noc, vlastně, když to tak řeknu.
1: To musí být.
2: No, samozřejmě. A tu vaši oblíbenou píseň, no osudovou, tak tu vám rád pošlu.
1: Tak to bude krásné zakončení dnešního dne.
2: Doufám, že dnešní den startuje šňůru jenom krásných dní.
1: To já doufám, nebo spíš jsem o tom přesvědčený.
2: Těch přesvědčených nás bylo hodně, ne každému se to tedy povedlo, někomu až na třetí pokus, no ale já věřím, že to není váš případ a že vy to dáte na první dobrou.
1: Tak jo, Radku, děkujeme, měj se hezky.
2: Tak jo, ahoj. Užijte si to celý dnešek a celý vlastně život, který je před vámi ještě.
1: Ok, díky, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Takže krásný dobrý večer. Strašně bychom si přáli, abychom mohli zahrát naší velké kamarádce Helence Strakové k jejím narozeninám, její oblíbenou písničku Synkopy 61, poselství dětem.
2: No tak to určitě.
1: Přátelé z Bedřichovic.
2: Určitě rádi zahrajeme a já se taky připojuju, přeju aspoň takhle na dálku, všechno nejlepší a určitě tenhle dárek teď už hned balím a posílám, jo?
1: Moc děkujeme, pěkný večer všem.
2: I vám, užijte si to tam hezky a pozdravujte oslavenkyni.
1: Moc děkujem, mějte se, pa pa.
2: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, Raku, tady Stáně s Peršinem.
2: Nazdar, Stáničko, ahoj.
1: Po dlouhé době se tě slyším.
2: No právě, dlouho jsme se neslyšeli. No.
1: Posloucháme pořád samozřejmě. Ale já mám krásnou zprávu, mě se narodilo druhým vnoučátkou.
2: Je, tak to gratuluju.
1: Jsou v nemocnici teda v Motole a já bych chtěla, aby všechno bylo OK a proto mu dát něco tvrdýho do života. Takže buď Rammstein, jestli vyšli.
2: Rammstein už se objednal někdo před tebou, ty už tam budou.
1: Tak... A nebo
3: Sabaton.
1: Sabaton.
2: Sabaton. Dobře, dáme Sabaton.
1: Moc vám děkuji, Radku, a pro mě je to úžasná chvíle a všechno si užijeme tady s Peršinem.
2: Tak jo, užijte si to, zdravím dvojnásobnou babičku a doufám, že bude všechno v pořádku a to malý přivítáme pořádnou muzikou, jo?
1: Byla bych moc ráda.
2: Tak jo.
1: A děkujeme za ochotu a za to, jaký jste, prostě úplně perfektní. A zdravíme do Motola všechny i doktory.
2: Určitě, určitě vyřídíme a třeba taky poslouchaj, tak si tam poslechnou i ty Sabatony.
1: Dobře, děkuju moc.
2: Není záč, Stáňo. Mějte se hezky s Peršinem. Ahoj.
1: Já mu to vyřídím od mě.
2: Dobře, tak jo. Tak, ahoj.
1: Naschle.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čo rádio, tady Jirka Luka.
2: A nazdár, nazdár Jiří.
1: Tak dneska bychom dali 13, asi by to šlo 13. století.
2: 13. století, no, to jsme hráli minule. No, to jsme hráli minule a já jsem zrovna říkal, že je škoda, že si o to lidi nepíšou, protože to je taky taková vlastně roková legenda, která by si zasloužila, aby jsme...
1: No jasný.
2: Aby jsme hráli. To jsou vlastně vaši krajani, že jo? Tam je hlava no, okolí. Hlava, no, no, no. Jasný.
1: Hlaváci tak... a baskytarista z vedlejší vesnice z Bytovče.
2: No vidíš, tak to máš slavného souseda skoro. No, kromě Jeldy teda.
1: V Lukách máme přírůstek další bubenický.
2: No vidíš.
1: Podmorčat na útěku.
2: No, vy budete slavná vesnice, tam se vám ani ty pamětní desky už nevejdou, jo, na pomník. No. Dobrý, tak dáme 13. století samozřejmě.
1: Tak jo, tu Elizabet, jestli vy to.
2: Elizabet, jasně, pošleme to na Vysočinu a...
1: Jasně, pro tebe, pro všechny býtáky, kdo poslouchá.
2: Tak a pro všechny fanoušky 13.
1: Dobře. Tak jo, díky, hele, díky moc, čau.
2: Není za čírko, měj se a čau, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer. Můžeme písničku na psání, prosím?
3: Určitě. Jakou?
2: Black Sabbath.
3: Kterou písničku od nich chcete?
2: Nějakou prostě vyberte, kterou máte z albu. Jenom ke Strejdovi k narozeninám. Jsme tady celá rodina Účíková, tak potřebujeme.
3: A Strejda má rád Black Sabbath?
2: No, má rád. Tak 60, aby měl rado.
3: Dobře, tak mu dáme dáreček k 60. Já mu teda něco vyberu. Ne. Doufám, že se trefím. Ale tak jo. Asi to nebude těžká práce. Sabati mají samý skvělý věci. Tak určitě něco vyberu a pošlu. Jo?
2: Jo, děkuji moc krát.
3: Tak přeju hezkou oslavu a Strejdovi, že taky vinčuju. Všechno nejlepší.
2: Děkuji moc krát.
3: Tak jo, tak ahoj.
2: Naschledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, Patrik.
2: Ahoj, Patriku, čau.
1: Prosím tě, já bych na to je prozbičku. Myslíš, že bys si mohl zahrát zase výjimečně Mít Mikse Barunce a nám všem ostatním, co tady sedně u grilování, od Motorband, Ďábel mě svádí, jo, jestli by to šlo, jo, tak kdyby to šlo, tak bych byl rád.
2: Dobře, takže pro Barušku...
1: Pro Barušku a pro všechny ostatní tady, co sedíme na zahradě, grilujeme.
2: Jo?
1: Pro Martina, Bohunku, Zdenču, Kvárku, Jirku a mě. A pro tak. Tebe samozřejmě.
2: O, děkuji, děkuji, taky si rád poslechnu.
1: No, tak jo.
2: Tak se tam mějte všichni hezky a pozdravuj tam tu drobotinu a pořádně tam ten Motorband Vohul, dej volume, co to půjde, ať z toho ty děti něco mají.
1: No určitě, určitě to musí být, ale musíš vychovávat od malička.

0: samozřejmě.
1: Tak, přesně.
0: Tak jo, tak děkuju, mě se.
1: Ahoj.
0: Pěkný večer, ahoj.
1: Tobě taky.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Před začátkem druhého poločasu dnešní rokové pípy vám jenom připomenu, že i do něj si stále ještě můžete přidávat své oblíbené kapely a skladby. Stačí poslat třeba mail na adresu studio@radiobeat.cz anebo zavolat na číslo 210 32 33 34. Pohodový poslech té nejlepší muziky na vaše přání a klidný sobotní večer vám přeje Radek Lajtl.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Ráďo, tady Čák.
2: Ahoj, prosím, ahoj.
1: Tě, mohl bych tě poprosit o písničku od Pink Floydů, Time. Byla by to taková připomínka stavení v planetáriu, kde pouštěli vlastně celou desku Dark Side of the Moon. Bylo to něco úžasného. Strašně jsme si to užili, byli jsme tam dvakrát na tom.
2: No, to věřím, to muselo být skvělý.
1: Bylo to krásné. Jestli bys nám to mohl pustit, bylo by to pro mě, chána, pro manželku, dceru a přátelé, se kterýma tady sedíme a posloucháme Radio Beat.
2: Dobře, tak Floydy to pouštím vždycky rád samozřejmě a když je to takhle připomínka takovýhle skvělý akce, no tak proč ne?
1: Super, děkuju ti moc.
2: Takže Pink Floyd Time posíláme jako připomínku toho skvělého představení a zároveň vlastně vám, kteří si tam užíváte takhle možná, no, neříkám naposled letos, doufám, že těch večerů ještě užijeme víc takových pěkných, ale už jich moc nebude, tak pojďme si je užít, ať máme ještě nějaký vzpomínky na léto.
1: Užijem si je, dokud můžem.
2: Přesně
1: a to bude
2: tak.
1: Taky krásný večer.
2: Děkuju.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer. Mohl bych popřát...
3: Popřát taky můžete, Honza. Jasný.
2: Já jsem Jenda, já jsem teď trochu mimo z toho. No každopádně. Já jsem tady na oslavách mýho táty. Rád bych mu zahrál písničku od Lemmyho. Děkuju.
3: Co slavíte vlastně?
2: Narozeniny mýho táty má 57 let. Tak jsem na chodě teďka a tak.
3: Tak to přeju taky všechno nejlepší.
2: Tak dobrý, já bych mu to vyřídil, on to uslyší za chvílu.
3: Dobře, tak to tam pořádně oslavte. Myslím si, že tam vzadu slyším už jako, že oslava probíhá tak, jak má.
2: No my slavíme jak šarkání.
3: Cinká to tam hezky, no.
2: Dobrý. No tak jasný.
3: Tak jo.
2: Tak jo.
3: Tak ještě dáme navrch ty Motorhead, jo?
2: Jo. Tak jo. Děkuju.
3: Mějte se. Ahoj. Čau.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: A čau, tady Dan Skladná.
2: Ahoj, ahoj.
1: Chtěl bych zahrát nejlepší ženský mýho života a všem býťákům Ozzyho. Vyber, jakou chceš písničku, je mi to jedno.
2: Ozzyho jsme sice hráli, ale jak tady říkáme, Ozzyho není nikdy dost.
1: Přesně tak.
2: Takže si dáme klidně mistra Ozzyho ještě jednou. Něco vyberu tedy.
1: Changes, jestli můžeš dát.
2: Jo, hráli jsme pomalou, já jsem právě si myslel, že bychom mohli dát něco rychlejšího.
1: Tenhle ten oplodňovat potěší vždycky.
2: Dobře, tak dáme to. Jo?
1: Děkuji ti, hezký večer, čau, čau.
2: Ahoj a pozdravuj tu nejlepší ženskou na světě.
1: Slyší to, není problém. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, zdravím nejlepšího výčepáka. Tady Eva.
2: Ahoj, Evo.
1: Prosila bych, už jsem dlouho neslyšela o Trautenbergu spouru v Kantu, tak jestli bych si to mohla nechat zahrát pro všechny býtáky.
2: Naše skoro vlastně domácí kapela, že jo, Klatovy a Plzeň, to už je jako kousek jenom od sebe.
1: Ano.
2: Tak jo, tak dáme Trautenbergy, to víš, jo.
1: Tak jo, díky moc a zdravím všechny býtáky, co poslouchají a hezký večer.
2: I tobě přejeme hezký večer, jo? Děkuju, já ho mám, já už se tady bavím, pouštím si muziku.
1: No, to je dobře, ale tak ho mě ještě skvělý. Trošku lepší, jo?
2: Tak jo, tak děkuju.
1: Tak jo, zatím, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No a když jsme u toho cestování, tak tady mám jednu cestovatelskou SMSku, ale úplně z opačné strany zeměkoule. Ahoj, prosil bych načepovat něco od pana Sahuly. 14 dní cestuji po Vietnamu a Beat mi dělá celou dobu parádní společnost. Teď dopijím poslední Saigon a zítra už frčím domů na Plzeňský, tak ať mi to vietnamské lépe chutná při parádní muzice. Díky moc. Beaťák se sice nepodepsal, nicméně jeho přání plním a když jsme hráli na Island, tak teď to otočíme a pošleme taky něco do Vietnamu. Pana Sahulu a když pana Sahulu, tak sovi v mazutu.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak a býťáci na cestách po třetí. Dobrý večer, Radku, výčepní skvělého rádia Beat. O, děkuji. Dneska tě posloucháme až v Holandsku, kde se zítra zúčastníme klubové výstavy Hovavartů. Tak snad budeme na stupínku, drž nám prosím palce. Mohli bychom si dát jako malý předkrm Hell on Earth od Maidenů a chtěli bychom to pro všechny býťáky a fanoušky Maidenů, což jsou tedy Šaman z Libišan, Jana a největší fanoušek z Brna, býťák Tom. Předem ti moc děkujeme, Jirka s Alčou, věrní posluchači Rádia Beat. Tak já zdravím Jirku s Alčou, zdravím do Holandska a držím palce, ať ten váš šarik zítra teda bude úplně nejlepší ze všech. Nevím tedy, jaké soutěže tam se zúčastňujete. Hovavart ani nevím vlastně, jak vypadá, jenom vím, že je to pes. Ale snad tedy je ten váš úplně nejlepší ve všem a přivezete spoustu zlatých medailí. No a tady vám posílám Iron Maiden, Hell on Earth.

0: Lis a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Ráďo, mohl bys prosím zahrát mému miláčkovi Houby magický? Leží v nemocnici a jako správný rocker poslouchá pípu i tam. Moc ho miluji, myslím na něj a posílám políbení, ať má hezčí večer. Děkuji moc, Hanka. Tak, Hanka posílá políbení, já posílám kabáty, doufám, že mu aspoň trošku zvednou náladu. No a přeju co nejrychlejší uzdravení, co nejrychlejší návrat zpět, no a třeba už tu příští pípu si poslechneš doma.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak u těch SMSek ještě chvilku zůstaneme. Vejde se nám ještě jedno splněné přání do závěru předposlední hodiny. Ahoj Ráďo, zahraj prosím Blitzkrieg Bob od Ramones pro našeho Vojtíka, kterého zítra čeká první zápas ve flag fotbalu za Pilsen Patriots. Moc díky, Naďa. Tak tady se teda musím přiznat, že vůbec netuším, co je flag fotbal, ale protože se to hraje v Plzni, tak to musí být něco skvělého určitě. Blitzkrieg Bob od Ramones samozřejmě posílám Vojtíkovi, budu držet palce aspoň na dálku a doufám, že zítra Plzeňáci vyhrají, jako vždycky.

0: na co máte chuť vy. Natočte si také rockové pípě. Na Rádiu B.
1: Do konce dnešní rokové pípy už zbývá jenom necelá hodina, takže pokud máte ještě nějaký nápad nebo tip na to, jakou muzikou bychom si ji mohli ještě vylepšit, pošlete mi ho SMS-kou na 720 001 222 anebo zkuste štěstí na lince 210 32 33 34. Klidný závěr večera a nerušený poslech dnešní poslední várky z rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Eduard z Prahu Kostela, Lukařov.
2: Jaké máte přání, Edo?
1: No, teď jsem překvapen, já jsem se dovolil, mohli bychom si přát Rammstein, že teď asi před chvilkou byli, protože my to posloucháme stále tady, jich tu divech, může být. My tady slavíme narozeniny, máme tady 80-letou paní, která má ráda Rammsteiny, což je úplně jako rarita.
2: No to jo, teda.
1: To teda. Ale prostě poslouchá Rammsteiny někdy od do těch, já nevím, 90, takže samozřejmě. Takže kdyby to bylo možný.
2: No, zkusím se pod ní podívat teda.
1: Ich tu, divech. Je to pro paní Boženku 80 let narozeniny a teď mi tady mávám, že je úplně šťastná, že jsem se k vám dovolal.
2: Jdu se tak hned dobře podívat do archivu a
1: zdravíme všechny
2: se
1: býťáky a my tady máme 80-letý lidi, který poslouchají rádio Beat, to je prostě rarita.
2: Jo, to je skvělý. Vím skvělý. Teda i o starších, ale 80 je taky dobrý. Takže
1: jasně,
2: jdu hledat ty Rammsteiny a
1: ich tu divech.
2: Já?
1: Moc krát děkujem.
2: Já? Ich fešte?
1: Já? Já, jeho se na týdnych. Gutenacht, zdravíme. Rádio Beat, všechny výtáky. Dobrou noc.
2: Tak, dobrou noc. Mějte se
1: dobrou
2: hezky.
1: Dobrou noc.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, ahoj. Já bych chtěla nechat zahrát písničku od Deep Purple, Children of the Time. Bylo by to pro mýho před rokem zesnulého přítele a potažmo pro moji dceru, která má dneska svátek, Maruška. Takže pro tyhle ty dvě osobky, které miluju ze všeho nejvíc na celém světě. Děkuju.
2: Dobře.
1: Ahoj, Vendula.
2: Dobře, dáme samozřejmě
1: děkuju,
2: tuhle
1: děkuju.
2: Purplovskou klasiku.
1: Přeju všechno dobrý, Rádio Beat, mám vás ráda.
2: Děkujeme.
1: Díky, že jste, ahoj.
2: Tak jo, tak, děkujeme, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady Rostě ze Znojma. Já bych chtěl nechat zahrát, jsem tady na chatě s manželkou a se synem. A chtěl bych nechat zahrát pro všechny býťáky a hlavně pro svou manželku Františku od Judas Priest. Píše se to United.
3: Jo, já jsem vám, jasně, už vím, já jsem vám blbě rozuměl. United.
2: Jo? United, jo.
3: Dobře, tak jo, tak to bychom mohli. Ostatně Judas Priest jsme ještě nehráli dneska. Já vás taky zdravím, přeji hezký večer a Judas Priest posílám za chvíli. Jo? Ahoj.
2: Díky.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak v osmdesátkách ještě zůstaneme, protože po dvou britských legendách tady mám žádost o jednu legendu, ale dánskou. Býťák Honza z Mohelnice mě požádal, jestli bych mohl zařadit do playlistu píseň Future World od kapely Pretty Maids. Přiznám se, že teda tahle deska, ta už je hodně zaprášená tady, tu už jsme dlouho nevzali do ruky, takže já teď ometu takhle pavučiny, vytáhnu ji zase po dlouhé době z obalu a dáme si úvodní skladbu Future World, protože to je jedna z věcí, která vlastně je taky taková ta nedílná součást našeho dospívání a mládí, protože Pretty Maids to byla jedna z kapel, na kterých jsme vlastně my vyrůstali, nebo ta moje generace. Takže jsem rád, že si na ní Honza vzpomněl, zaspomínáme si na tuhle skvělou kapelu. No a do Mohelnice a nejen tam samozřejmě posílám Future World.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak a dánskou rockovou legendu teď střídá legenda česká. Býťák Pavel z Brna si napsal o kapelu Turbo a píseň Andělů se nesmíš dotýkat s připomínkou, že už by rád slyšel tu novou verzi, tedy naspívanou Radkem Zíkou. Takže právě tuhle věc teď zařazuji do playlistu a posílám nejen do Brna, ale i všem fanouškům kapely Turbo.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, ahoj. Čau. Dovolili jste se zprávě do Rádia Beat?
2: Ano, dovolili jste se naprosto přesně.
1: Je, super. My bychom chtěli jakoby napumpovat tady tu naší káru. My se vracíme teď z koncertu.
2: Na čem jste byli, pánové?
1: My jsme na Arakainech a UDG.
2: No, to mohly být pěkný písničky.
1: Jo, to bylo super, to bylo úplně geniální. A my jsme vlastně jakoby UDG crew.
2: Aha.
1: A my bychom strašně chtěli poprosit, jestli byste nám nemohli zahrát naši oblíbenou AC/DC, You Shock Me All Night Long.
2: No to bychom mohli.
1: Ale to musíte, protože to je vlastně jakoby outro jako UDG a my to máme tu písničku nejradši, že jo?
2: Dobře, You Shock Me All Night Long od AC/DC, to dám určitě. Akorát mi řekněte jednu věc. Ano. Za našich mladých let se říkalo bedňáci a teď se říká crew?
1: No, tak jakoby také. Tak jsou tady dva bedňáci a zvukař.
2: Jo, takhle. Zdravím pana zvukaře, mého bývalého kolegu určitě. Někde jsme se museli určitě potkat, protože to jsme se znávali všichni tenkrát, v 80. 90. No a AC/DC samozřejmě pošlu, pánové. To jsme tak trošku od fochu, tak to si musíme víc vstříc, tak už jedu hledat a pouštím.
1: Tak díky. Tak čus.
2: Čus, ahoj.
1: Čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer. Mohli bychom si nechat zahrát písničku?
3: Tak, jakou jste si vybrali? Metaliku, no, tak, to bychom mohli.
2: Metaliku, jo. Jak jste říkala? Nothing else matters.
3: Nothing else matters, Metaliku. No, tak jo, tak tu bychom mohli.
2: Tak to je perfektní. My jsme strašně šťastní, že jsme se dovolali z Horního Břečkova. Chtěl jsem pozdravit všechny Břečkováky a Jižní Moravu a všechny alkoholiky, no. A přejem do rádia hezký večer, no.
3: Jo, tak já přeju taky na Jižní Moravu hezký večer. Vy si to tam umíte udělat po každý pěkný, no.
2: Tak to si umíme, no.
3: Tak jo.
2: Děkujeme no, moc.
3: Tak já vám tam pošlu tu Metaliku, ať to máme ještě hezčí, jo?
2: Jo, děkujem. Nasledanou.
3: Tak jo, tak ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Můžu si vybrat nějakou píseň, prosím vás? Jakože můžem třeba Alkohol, Spalovač fastu?
2: Tak jo, tak dáme Alkohol. A komu bysme ji zahráli, komu ji pošleme, pro koho to bude?
1: No, tak pro někoho to nebude, jestli to nevadí. Nebo jako jsme tady s kámošema v garáži u motorky, tak jestli by to mohlo být pro mé kámoše tady pro nás.
2: Jasně, to víš, že jo.
1: Dobře, tak děkuji.
2: Spalovač chlastu už teď míří do garáže.
1: Super, díky.
2: Tak se mějte hezky a ahoj.
1: Naschle.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj, Jirku.
2: Ahoj.
1: Jestli bych mohl poprosit, jelikož chystám na zítřejší zřizovačku žebra a chtěl bych prosím tě zahrát píseň o Javlku, Progresy.
2: To je taky docela hezká věc, kterou už jsme dlouho nehráli. Tak jo, to dáme určitě.
1: Děkuji.
2: Tak a bude to jenom pro tebe, nebo podělíme se o ní?
1: Podělíme se pro všechny, kteří mají rádi českou muziku. A děkuji.
2: Není zač, měj se hezky.
1: Večer, zbytek víkendu.
2: Jo, tobě taky, ať se daří s těma žebrama.
1: Ty jsou už hotové a už jenom zítra na grill.
2: Jo, už to úplně vidím. Voní to až sem, už teď.
1: Jo.
2: Tak jo.
1: Ahoj.
2: Tak se mějte, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak víťáci, ty 4 hodiny zase utekly neskutečně rychle a jsme na konci dnešní rockové pípy. Ale ještě před tím posledním splněným přáním a taky poslední skladbou, která uzavře dnešní večer, bych se s vámi chtěl rozloučit a jako vždycky poděkovat za spolupráci při výběru muziky a sestavování dnešního playlistu. No a už teď se těším na další společné setkání zase za týden v sobotu od 19 hodin, kdy tady v Býťáckém výčepu společně roztočíme další rockovou pípu. Přeju vám pohodový zbytek víkendu, plný parádní muziky na Rádiu Beat. A teď tedy na úplný závěr plním to poslední dnešní přání a pouštím kapelu Disturbed a píseň Hold On To Memories, o kterou si napsal býťák Luboš Voborský s tím, že by ji chtěl věnovat všem, kteří už tu s námi nejsou, ale není dne, abychom si na ně nevzpomněli. Tímto tedy plním poslední dnešní přání a posílám tuhle krásnou skladbu všem, pro které ji Luboš vybral. Z rockové pípy je to pro dnešek všechno. Dobrou noc vám přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.